Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin' Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to Červené gitary.

7. Tu druhou, tak je ladné oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika, v Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

0: den sa s nocou.
1: Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji, vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal, můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál Trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho strudana?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
6: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Scénář.
4: No.
2: Počkej, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednovolebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano.
0: No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodáváte parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak jste to tam krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte. No,
3: tak děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme
5: já Vlastíkovi. Já si děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky starší ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si. A díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den,
7: pane.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
10: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho

0: známé operety Cikánský baron, ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
1: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
0: Ano.
1: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
0: Ano.
1: Tak. Panko,
0: my jsme se...
1: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik ženský? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslouchej, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
1: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tak to, Panka.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Já tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bidžov.
1: Nový Bidžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Jasně. Jan Přeučil trošku... mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. No. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsou ano, to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, a není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: mockrát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Donec?
3: To i vědu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Aha. Jo.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré.
3: Ano.
1: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, pane, toto je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo?
11: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Töpferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Töpfer, zní otázka na vás u rádia. Humor mezi na A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím vás, oba.
1: Ano?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je... Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, prostě teda měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil, proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčilení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mojí milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarští zastupitelé budou schvalovat pravidla pro přidělování nájemních bytů. V Karlových Varech znovu otevírají letní kino. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Dnes čekejte většinou velkou oblačnost, dopoledne přeháňky a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Libuše Ernestová. Karlovy Vary připravují nová pravidla pro přidělování městských nájemních bytů. Jejich podobu schválí zastupitelé na nejbližším zasedání. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí ANO bude město nové nájemní bydlení přidělovat podle řady kritérií, která by měla zohlednit místní obyvatele i jejich profese.
2: Základní motivy jsou takové, že je to rozděleno do 5 kategorií. První kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS, čtvrtá kategorie je všeobecná, to znamená bez ohledu na povolání. 10% z té položky těch bytů musí být bytů sociálních.
0: Podle nových pravidel bude město přidělovat i nájemní byty, které vzniknou přestavbou bývalé ubytovny v Uvalské ulici. Letní kino v Karlových Varech bude znovu promítat. V sobotu 13. června uvede kultovní film Starci na chmelu, který si v hlasování vybrali diváci. Letní amfiteátr s kapacitou 3500 míst navštívili herci jako Uma Thurman nebo John Travolta. Vznikl před 80 lety. Jak uvedl předseda spolku, za znovu otevřením areálu letního kina v Karlových Varech stojí spolek Letňák žije, který převzal amfiteátr do správy před necelým rokem. Za pomoci místních obyvatel a i díky podpoře nadace VIA se ho podařilo uklidit a zprovoznit. Cílem je areál dlouhodobě oživit nejen kulturou, ale i sousedskými akcemi. Spolek bude spolupracovat i s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla nejmladším dítětem od bojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisté popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro paměť národa.
3: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
0: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku tří odbojů v Lošanech. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoků podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Iránu. Iránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Iránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán taky oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu. To ale Američané popřeli.
1: Sport.
0: Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal na Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu o turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, bylo by to po nejkratší době, kdy by se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 15 a 24.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou velkou oblačnost, ráno a dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, aby o na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnicích panuje klidná situace, provoz je plynulý. Nejsou hlášeny nehody ani jiné komplikace.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré jitro a příjemné vstávání do nového dne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je čtvrtek 11. června a pokud se ho užijete v naší společnosti, tak se můžete těšit na spoustu informací z našeho regionu, na pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky a reportáže a samozřejmě i na písničky, které máte rádi a které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková, no a já prozradím, že úvod dnešního dobrého rána bude patřit písničkám od Ivety Bartošové a Vladimíra Mišíka, po něž pak dostanou prostor děti v anketě Ahoj rádio. Dozvíme se, co je to kerka. No a v prvním ranním příspěvku si pak povíme o poštovním muzeu. Dnes stačí pár vteřin a zpráva obletí svět. Ještě před 100 lety ale musela projít rukama pošťáků, telegrafistů anebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otevírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno před internetem a mobilními telefony. Podrobnosti přidáme tedy za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro. Máme 6 minut po 5. hodině.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to kérka?
1: Sekerka. Ostrá věc.
2: Jakoby něco keramického.
3: Mrkev.
4: Něco jako trochu kolečko, ale je to sproutěný, jako je, řekněme, že z proutku, jako má to dvě kola a že se s ním nakládá třeba dřevo, ale není to zase kolečko, že to je něco podobného.
5: Nějaká barva nebo jako něco takového, štětec nebo potřeba na kreslení nebo takový psaní.
6: Kérka jako Klárka.

0: třetí ráno podle vašich představ a hlavně plné písniček od nás. Slavná americká skupina z Kalifornie Beach Boys nám právě teď dospívala svou písničku a venku máme dnes zataženo a teploty se pohybují kolem 10 stupňů Celsia. Čeká nás chladné počasí.
1: Počasí.
0: Je 5:45, krásné ráno. Čeká nás proměnlivá, většinou velká oblačnost. Během dopoledne se přidají postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru pozvolna ustávat. A oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 8 až 11 stupni. Vane mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Svět.
1: Užívejme si svět a užívejme si dnešní ráno 11. červnové, které trávíte s rádiem vašeho kraje. Za 9 minut bude 17:30 a před námi první příspěvek dobrého rána. Pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy láká také novým videem.
2: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
3: Pane, my jsme pošta.
4: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
5: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
4: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
6: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
4: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
7: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
4: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Až na Chebsku řeší asi 15 nemocných jasanů u městského hřbitova, napadených dřevokaznou houbou. Většinu stromů bude nutné pokácet a nahradit novou výsadbou. Město se také rozhodlo pro kontrolu stromů pomocí akustického tomografu, kterou zkontrolovali 6 stromů a v prověřování budou pokračovat. U Bublavy na Sokolovsku záchranáři nacvičovali pátrání po pohřešovaných osobách v nepřístupném terénu. Prověřili spolupráci při zásazích v příhraniční oblasti. Zaměřili se hlavně na koordinaci týmů a předávání informací mezi českými a německými složkami. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Česká televize uplatnila vůči svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky. Zároveň mu zastavila měsíční výplaty. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude v letošních parlamentních volbách opět kandidovat. Podle agentur to oznámila jeho strana Likud. Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu. Koncept projektu by chtěli obě země vypracovat do července, oznámil to německý kancléř Friedrich Merz. Čeští fotbalisté odehrají po 20 letech znovu zápas na mistrovství světa. Na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči zraněné Kanaďanky Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. V utkání vedla 6-2-3-4. Dnes čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky a teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnicích je zatím klid, jede se plynule. Po nočním dešti jsou ještě mokré silnice, tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtvrtek 11. června v kalendáři a svátek slaví Bruno. Tak význam tohoto jména připomeneme po 6. hodině, budeme i gratulovat všem dnešním oslavencům, ale do té doby nabídneme pestrý hudební proud plný převážně českých písniček, prošpikovaný pozvánkou za kulturou našeho regionu a také výběrem očekávaných událostí. Tak ať vám tedy nic neuteče, stejně jako písničky, které jsme pro vás nachystali od hudební skupiny Jelen a Michala Tučného. Je půl šesté a 3 minuty, přejeme příjemný

0: Také dnes se můžete v našem hudebním proudu připravit na písničky ze světa country hudby, folku, popu a nebo rockové hudby. A já doufám, že si i dnes najdete mezi nimi tu svou oblíbenou. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 11. června a co se dnes očekává. Tak dnes se má uskutečnit první ze série 4 schůzek odborníků z úřadu vlády s jejich šéfovou Tinde Bartou. Jde o zaměstnance úřadu, kteří se mají podle vládního záměru přesunout se svou agendou na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí, obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády proto zůstávají ve stávkové pohotovosti. Vzpomínková jízda 1000 mil československých dnes startuje z Prahy. Vozy se na seřadiště začaly sjíždět už včera odpoledne. První ze 130 historických automobilů vyrazí v 6 hodin ráno, další budou následovat v minutových intervalech. Trasa vede od hlavního nádraží přes Žižkov na Kolín, Polnou, Lednici a Hodonín. Cílem dnešní etapy je hrad Děvín v Bratislavě. Zítřek stráví závodníci na Slovensku a v sobotu se vrátí zpátky do Prahy. V bavorském Weidenu dnes začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovky tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rode International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Do českých kin dnes vstupuje nový film amerického režiséra Stevena Spielberga s názvem Den odhalení. Snímek pojednává o existenci mimozemské civilizace. Hlavní role stvárnili Emily Blunt nebo Colin Firth. Spielberg se tak znovu vrací k tématu mimozemšťanů, se kterým pracoval už například na filmech E.T. Mimozemšťan anebo Válka světů. No a dnes začíná fotbalové mistrovství světa. Pořádají ho Spojené státy, Mexiko a Kanada. První zápas odehraje tým Mexika proti mužstvu Jihoafrické republiky na stadionu v hlavním městě Mexico City, a to od 21 hodin středoevropského času. Česká reprezentace se poprvé představí zítra od 4 hodin ráno. Utká se s Jižní Koreou v mexické Guadalajare. Za minutu bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Se švédskou hudební skupinou ABBA jsme se přehoupli v čase přes 6:15 a v našem regionu je zataženo. Teploty se aktuálně pohybují kolem 10 stupňů a čeká nás proměnlivá, většinou velká oblačnost. Během dopoledne se přidají postupně četné přeháňky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru pozvolna ustávat. Oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 8 stupňů. Fouká mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a bio je na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess. Jsem...

0: S hudební skupinou Kryštof jsme se přiblížili na dosah 6. hodině a zprávám, které pro vás chystá Libuše Ernestová. No a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Mezinárodní den archivů nabízí v Karlovarském kraji příležitost prohlédnout si prostory archivu v zámku Jindřichovicích i zajímavé archiválie. Komentované prohlídky začínají v 10, ve 14 a v 16 hodin. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná od 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je přineste. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. V Chebu dnes začíná obnovený festival Chebské dvorky. V 16 hodin otevře na Františkánském náměstí vernisáží výstava malířky Marie Lokingové. Připraveno je setkání s autory spolku Sucherovi a zahrají kapely Young Band a Quo Vadis. Podrobný program a seznam dvorků najdete na webu chebské-dvorky.cz. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná Marienbad Film Festival. V 17 hodin tam představí program a po slavnostním zahájení bude následovat projekce německého snímku Nezdolná Leny Peikert. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci s Katanou, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají mezi 17. a 20. hodinou na návštěvníky herního klubu městské knihovny Ostrov a nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. A legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj vybral zhotovitele stavby urgentního příjmu v nemocnici v Chebu. V Karlovarském kraji pokračuje hlasování o nejlepší stavbu roku. Hned dvě mimořádné schůze dnes čekají poslance. Čekejte dnes většinou oblačnost, odpoledne přehánky a teploty do 16 stupňů. Ranní zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Karlovarský kraj vybral firmu, která přestaví urgentní příjem v chebské nemocnici. Zakázka za necelých 640 milionů korun by měla začít do měsíce a hotová má být příští rok v létě. Jak uvedl krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO, kraj současně projektuje prostory pro magnetickou rezonanci a chystá výstavbu heliportu u pavilonu C. Tam bude na přelomu června a července otevřeno modernizované oddělení onkologie a chystá se vznik zubní kliniky. Nové urgentní příjmy vznikají i v nemocnicích v Sokolově a Karlových Varech. Na všechny tři projekty získal kraj evropskou dotaci 179 milionů korun. Celkové náklady ale budou vyšší. Více než 3,5 tisíce lidí už se zapojilo do letošního ročníku ankety Nejlepší stavba Karlovarského kraje. Hlasování připravilo regionální stavební sdružení v kategoriích stavba, projekt a zachráněná památka. Novinkou je samostatná kategorie, ve které lidé oceňují nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 25 letech. Hlasování je pro zájemce k dispozici na internetu až do pátku 19. června, říká za organizátory Anna Vlášková.
4: Ta klasická soutěž roku letošního 25. ročníku, tam je těch 28 staveb, 15 projektů, 6 památek a veřejnost si hlasuje z každého tu jednu stavbu, projekt, památku a v podstatě ten přihlašovací systém na webové stránky je stejný.
2: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
2: Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Sport. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
6: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou velkou oblačnost. Ráno a dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů. Povane mírný západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V tuto chvíli nejsou v dopravě hlášena žádná omezení. Provoz je plynulý a bez mimořádných událostí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Až jsou tmaví, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. Tak řeč je o invazních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, v Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují. A proč, tak to vysvětlíme za chvíli, ale ještě předtím budeme blahopřát a povídat si o počasí s plzeňskými meteorology. Je 6 hodin a 5 minut a pro vaši ranní pohodu teď vybíráme písničky, co nestárnou, od Jiřího Korna a Nadi Urbánkové. Přejeme prýma den.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Dobré ráno, přejeme tam, kde jste si nás po probuzení naladili a snad s dobrou náladou a s úsměvem. Máme 13 minut po 6. hodině, dnes je 11. června a je-li to vaše narozeninové datum, tak vám přejeme vše nejlepší. Mohlo by vás zajímat, že narozeniny dnes také oslaví český herec Petr Kostka, kterému je 88 let. 68. narozeniny oslaví česká herečka Miroslava Šafránková. Český kytarista, člen a autor hudby skupiny Kabát, Ota Váňa, slaví 55. Miss České republiky 95, která triumfovala jako Miss Europe 95 a stala se taky českou Miss tisíciletí. Modelka, moderátorka a podnikatelka Monika Žítková slaví 49. narozeniny. Své kulaté 20. narozeniny oslaví český olympijský medailista, rychlobruslař a inline bruslař Metoděj Jílek. A dalším oslavencem je Hugh Laurie, tedy britský herec, hudebník, spisovatel a sportovec, kterého známe z televizního seriálu Dr. House. Právě dnes slaví 67. narozeniny. No a komu popřejeme k svátku? Tak jmeniny má Bruno. Bruno je mužské křestní jméno staroněmeckého původu a v překladu znamená hnědý, snědý, opálený brunet. Jedná se o latinskou verzi germánského jména Brun.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: písničkou od britského zpěváka a bubeníka Phila Collinse jsme se přehoupli v čase přes 6:45 a jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Tak to nám teď poví meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás v dobrém ránu a přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak s jakým počasím otevíráme nový den čtvrtek 11. června?
2: Tak s chladným, v těch nižších polohách měříme většinou kolem 8 stupňů, jinak oblačnost je taková proměnlivá, relativně zvětšená, ale tu a tam se nám objevuje i modrá obloha teď po ránu, chladněji máme na horách, třeba na Klínovci, jenom 4 stupně.
0: Mm-hmm. A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak ta proměnlivá oblačnost bude převažovat, bude to vypadat hodně podobně jako teď z hlediska oblačnosti, ale samozřejmě bude více srážek, už během dopoledne se přidají četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou i během odpoledne docela četné, potom by měly ustávat až k večeru a večer. V těch bouřkách počítejte, že se trošku může zesílit vítr a výjimečně také někde napadnout nějaké krupky nebo velmi malé kroupy. Jinak dnes bude ještě docela chladno, ta odpolední maxima budou, řekněme, jenom někde kolem 15 stupňů do nějakých maximálně 17 v těch nižších polohách. Na horách bude chladněji tak o 3 až 4 stupně, no a vítr bude foukat většinou od západu, jak jsem ale zmínil, v těch případných přehánkách nám může zesilovat. Co se týče srážek, těch by mělo spadnout hodně lokálně, tak mezi 1 a 6, 7 mm.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: vůbec nezáleží na tom, jakou nohou vstanete do dnešního dne, zda pravou nebo levou. Asi důležitější je, aby nechyběla ani dnes dobrá nálada. Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary vám přejeme pěkné a pohodové ráno. Za 7 minut bude 6:30. No a sezóna komárů už je v Česku začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
3: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
4: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
3: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
5: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
4: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
5: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme

0: další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
1: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
2: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
1: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: CHEP pokračuje v revitalizaci panelového sídliště Spáleniště. V další etapě vznikne 140 parkovacích míst. Při veřejné debatě si je přáli obyvatelé panelových domů. Úprava sídliště trvá asi 10 let. Hotovo bude v příštím roce. Destinační agentura Postřelí připravila novou trasu, takzvaný Doupovský okruh. Turisté tak mohou nově obejít nebo objet Doupovský vojenský újezd po značené trase. Stezka propojuje Bochov, Valeč, Kadaň, Kyselku a Andělskou horu. ČES vybuduje na Orlíku do roku 2033 velkou přečerpávací elektrárnu za 8 miliard korun. Bude moci čerpat vodu z kamíku a uložit až 750 MWh energie. Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově bude od sezóny 2029-30 český dirigent Petr Popelka. V minulosti působil mimo jiné i jako šéf-dirigent a umělecký ředitel symfonického orchestru Českého rozhlasu. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla dcerou odbojáře Josefa Mašína a sestra členů odbojové skupiny Bratří Mašínů. Kuvajtské úřady dnes oznámily, že kvůli íránským útokům uzavřela země svůj vzdušný prostor. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na deblkánoji závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze kajakáře Josefa Dostála. Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky a teploty do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Se silnějším provozem aktuálně počítejte v Chebu v Pivovarské ulici, v Sokolově v Mičurinově a Karla Havlíčka Borovského a v Karlových Varech se zdržíte v Bezručově ulici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krátké zprávy s Libuší Ernestovou skončily v 6:30 a už za moment se dozvíte, jaké hosty jsme si dnes pozvali do studia a o čem se s nimi budeme ve vysílání povídat. Taky přidáme pravidelné kalendárium a samo sebou i písničky, které máte v oblibě a které nestárnou od Františka Nedvěda a Petry Janů. Tak ať se vám spolu s námi pěkně vstává do čtvrtečního rána. Přejeme hezký den. We'll

0: pořadí už je 11. červnové ráno. Načínáte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte naše dobré ráno plné informací, zpráv z našeho regionu a plné pohorové muziky. No v tom našem dopoledním vysílání si dnes budeme povídat o státním podniku Povodí Ohře. Letos slaví 60 let od svého vzniku a my se za jeho historií ohlédneme spolu s generálním ředitelem Janem Svejkovským. Bude hostem našeho dobrého dopoledne po 10. hodině. To odpoledne pak připomeneme blížící se festival Knižní lázně. Letošní už 7. ročník proběhne ve dnech 18. až 21. června se zaměřením na mediální gramotnost a na dezinformace. A my si o jeho programu popovídáme s Martinou Rekovou dnes po 15. hodině. No a do třetice tématem pořadu O čem se mluví, bude prevence zdraví a první pomoc na cestách. Hostem bude Nikola Kukačková, vedoucí vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, s níž se budeme povídat po 17:30 večer. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní ráno provází většinou zvětšená, ale proměnlivější oblačnost. Teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a čeká nás proměnlivá oblačnost a během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky. Ty budou k večeru pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách na 8 až 11 stupňů. Fouká mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. A také se mohou objevit i krupky nebo malé kroupy. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. No a jaký máme čas? Za pár sekund bude 6:45. Dobré jitro.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dobrovolníci z věznic pomůžou Karlovarskému kraji. Dalovice u Karlových Varů zpevní povrch v Jílové ulici. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přehánky nebo i slabší bouřky a teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy Alibuše Ernestová. Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraj zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Její generální ředitel Tomáš Hulka říká, že pro pomoc veřejnému sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí.
3: Požadavky ze stran organizací Karlovarského kraje půjdou přes jednoho koordinátora a náš koordinátor, pan ředitel plukovník Pták z věznice Horní Slavkov, společně určí, která ta z těch akcí má přednost a která věznice do kterého místa taky na základě dojezdu a počtu vězňů v ten daný moment pojede.
2: Dalovice u Karlových Varů vybrali dodavatele rekonstrukce Jílové ulice. Obec chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Zakázka vyjde na necelé 4 miliony korun. Stavební práce budou hotové na podzim, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
4: V ulici Jílová není žádný zpevněný povrch, takže tam se budou muset udělat konstrukční vrstvy, včetně teda nového povrchu, tak aby tam byla dobře zajištěna jak letní, tak zimní údržba.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Iránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na iránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
0: Sport.
2: Výraznou obměnou kádru prochází v létě volejbalový tým VK Karlovarsko. Vítěze extraligy opouští čeští reprezentanti Pastrňák, Klimeš a Špulák, ale také zahraniční opory Jansons, Perez, Georgiev a rovněž nahrávač Čirivíno. Důvody vysvětluje sportovní manažer Západočechů Daniel Pfeffer.
5: Tyhle všichni hráči dostali velice lukrativní nabídky z velice kvalitních lig, které se těžko odmítají a pro nás je to akorát vizitka síly našeho klubu Karlovarska jako takovýho, kde vlastně náš klub už dlouhý léta funguje pro ty světové kluby jako taková přestupní stanice, že vlastně hráči, kteří se dokázali prosadit v Karlovarsku, mají kvality topových lig.
2: Naopak o nových posilách bude Západočeský klub informovat až před startem letní přípravy.
0: Počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů. Povane mírný západní vítr, který v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Z důvodu pořádání kulturní akce Chebské dvorky je ode dneška až do 14. června úplně uzavřeno Františkánské náměstí v Chebu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Bublavy bylo včera možné zaznamenat zvýšenou aktivitu složek integrovaného záchranného systému. V horském příhraničním terénu tam probíhalo totiž cvičení zaměřené na pátrání po pohřešované osobě. Zapojili se policisté, hasiči, horští záchranáři i partneři z Německa. A podrobnosti připojíme už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které obsadí také pohodový hudební proud plný převážně českých písniček, který otevře Helena Vondráčková. No a v dnešní anketě Ahoj rádio nám děti vysvětlí, co znamená slovo kýč, tak ať se vám pěkně poslouchá. Máme 5 minut po 7 hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: občas slýcháme slovo kýč. Co je to?
1: Je to část z těla. Míč, kývl, prst, pohádka, hruška, videohra, kropáč, kytka, rýč, hodiny, klíč.

0: rádiem vašeho kraje načínáte nový den čtvrtek 11. června a dnes nás provází většinou zvětšená, ale proměnlivější oblačnost a teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupně Celsia a před námi chladné počasí.
1: Počasí.
0: Čeká nás proměnlivá oblačnost a během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky. Ty budou k večeru pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí pouze na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách naměříme 8 až 11 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. Také se mohou objevit i krupky nebo malé kroupy. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Je čtvrt na 8 a 2 minuty.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hudební prout až po okraj plný pěkných písniček nás provází čtvrtečním ránem a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 8 minut bude 7:30. Lidé v okolí Bublavy včera mohli zaznamenat zvýšený pohyb policistů, hasičů a dalších záchranářů. Složky integrovaného záchranného systému tam totiž nacvičovali společný zásah při pátrání po pohřešované osobě v těžko přístupném horském terénu. Do koordinačního cvičení se zapojili také záchranáři i policisté z Německa.
1: Právě začíná koordinační cvičení složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři a policisté budou hledat pohřešovanou osobu v nepřístupném horském terénu. Akci řídí Policie České republiky, která na horské louce nad obcí Bublava zřídila provizorní štáb. Zásahu velí Roman Mader.
2: Máme ty informace od záchranné služby, co udělá, od horské služby a tam my dostáváme ten filtr těch informací.
1: Do pátrání se zapojili také horští záchranáři se služebními psy.
3: Jenom se psama bychom radši vyráželi v Cetrojnici. Stačí nám jméno sektoru a můžeme vyrazit.
1: Jedním ze členů horské služby se psem vycvičeným na hledání osob je Jan Šimeček.
4: My budeme prohledávat lesní porost, který není tak efektivní prodávat ze vzduchu dronem nebo vrtulníkem, tím pádem ten pes vlastně v tomto typu porostu je nejefektivnější.
1: Součástí cvičení je také koordinace pátracích týmů v terénu a operátorů dronů. Ty obsluhují záchranáři z týmu Czech SAR Team, který se specializuje na vyhledávání a záchranu osob. Pokračuje David Forst.
5: Česká tým primárně používá několik dronů, ten nejhlavnější je dron s termovizí, protože v současných podmínkách a v hustě zalesněném oblasti, tak samozřejmě termovizní dron hraje primu.
1: Záchranáři z Czechsar týmu se do pátrání zapojují také přímo v terénu.
5: V tuhletu chvíli děláme motorojnici a děláme také pěší hlídku, to znamená, pročesáváme nepřístupný terén.
1: Podle ředitele územního odboru Policie České republiky Sokolov Petra Uzlíka mělo cvičení v příhraniční oblasti pomoc navázat a prohloubit spolupráci se záchranáři a policisty z Německa.
6: Jsou tady policisté Plavná, Cvikau a Auerbach. Ta spolupráce je dlouhodobá, setkáváme se, domlouváme i nějaké spolupráce.
1: Podle Petra Uzlíka nebyl scénář dnešního cvičení vybrán náhodně.
6: Určitě se to stává často, ty seniori většinou oni samozřejmě odejdou někam do terénu. Často to bývá, když je nějaká houbařská sezóna, takže bohužel ty pátrací akce po seniorech jsou dost často.
1: Pohřešovanou osobu se podařilo najít necelé 2 hodiny po vyhlášení pátrání. Cvičení se zúčastnilo několik desítek členů integrovaného záchranného systému. Z Bublavy v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Liberecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskidská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dalovice u Karlových Varů opraví dolní ulici. Obec rekonstrukci dříve odložila kvůli stavbě nového úseku krajské páteřní cyklostezky. Teď už chystá projekt, který počítá s výměnou kanalizace, vodovodu i povrchu vozovky. Až na Chebsku řeší asi 15 nemocných jasanů u městského hřbitova, napadených dřevokaznou houbou. Většinu stromů bude nutné pokácet a nahradit novou výsadbou. Do soutěže nejlepší stavba Karlovarského kraje se letos zapojilo přes 3,5 tisíce lidí. Hlasuje se online do 19. června v kategoriích stavba, projekt, zachráněná památka. Novinkou je samostatná kategorie, ve které lidé oceňují nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 25 letech. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBGS. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají až o polovinu vyšší riziko depresí. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku podle meteorologů oteplí až na 24 stupňů. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Přísná imigrační politika amerického prezidenta Donalda Trumpa se promítá do mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech. Úřady na amerických letištích v posledních dnech odepřely vstup do země několika osobám. Mezi nimi je například somálský rozhodčí nebo fotograf iráckého národního týmu. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a prohrála jen s Norkou Jegrovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila osmá, když hodila 55 metrů a 94 centimetry. Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přehánky nebo i slabší bouřky a teploty do 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Se silnějším provozem a možným zdržením už počítejte v centru Chebu, Sokolova i Karlových Varů. Zatím se jede bez nehod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na jaké hudební nástroje hrál její tatínek Petr Geisler? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od herečky Ester Geislerové. Počkejte si na malou ukázku a nevynechejte ani dnešní listování regionálními novinami a ani písničky, které tu pro vás máme od Karla Gotta a skupiny Gentour. Je půl osmé a 2 minuty. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45 a to je čas na přehled regionálního tisku. Čtvrtečními novinami listoval a souhrn těch nejzajímavějších témat pro vás připravil editor vysílání Lukáš Staněk, kterému přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: Provozovatelům kempů a majitelům obytných příběsů u přehrady Hracholusky přibyly velké starosti kvůli novým požadavkům úřadů. Na pozemcích poblíž vodní hladiny už nelze umístit nové stavby, ale ani například karavany nebo obytná vozidla bez registrační značky, technické kontroly a povinného ručení. Jak informuje dnešní regionální deník, dokud došlo k rozporu se stavebním zákonem, zahajují stavební úřady řízení o odstranění stavby. Jen na březích přehrady Hracholusky byly zahájeny desítky těchto řízení, některá na základě anonymních udání.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Právo se dnes podrobněji věnuje hrůznému případu, ke kterému došlo v Kinčperku nad Ohří. Žena tam porodila potají ke konci května v domě, kde bydlel její přítel. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky. Ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna. Kriminalisté ženu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Více už v regionálním deníku.
1: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
2: Chebské dvorky jsou zpět 4 dny umění, tak zní nadpis jednoho z regionálních článků, které si můžete přečíst v dnešní Mladé frontě. Píše se v něm, že 24 dvorků, průchodů, zákoutí a vnitrobloků ve Starém Chebu se promění v živé galerie pod širým nebem. Ode dneška do neděle prostor ožije současným uměním, výstavami, hudbou, divadlem i setkáváním, kdy se historie přirozeně propojí se současným uměním. Po 3leté pauze se do města vrací legendární festival Chebské dvorky, který pozve lidi tam, kam se běžně nechodí.
1: Přehled regionálních novin připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a 2 minuty a dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky. A ty budou k večeru pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme do 11 stupňů. Fouká mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí a taky se mohou objevit i krupky nebo malé kroupy. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Do našeho ranního vysílání přispěla svou písničkou zpěvačka Aneta Langerová a snad se vám i dnes hezky poslouchá. No a nezapomeňte, že po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alexe Minářové, herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Dozvíme se například to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. No a jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s Ester Geislerovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarští policisté řeší další vlnu falešných telefonátů. Řidiči elektrokoloběžek podle policie často neznají svoje povinnosti. V prvním čtvrtletí zjistila Česká obchodní inspekce porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Libuše Ernestová. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují desítky podvodných telefonátů. Volající se vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Osloveným lidem tvrdí, že řeší zneužití jejich identity nebo bankovního účtu. Následně po nich požadují citlivé informace nebo je nutí k rychlému jednání. Aby zvýšili svou důvěryhodnost, posílají obětem fotografii služebního průkazu. Pokračuje policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
6: Nikdy policie neposílá služební průkaz, svou identifikaci nikomu přes telefon. Policista se tak prokazuje jenom při osobním jednání.
5: Policisté apelují na řidiče elektrokoloběžek a elektrokol, aby si vždy předem zjistili povinnosti a pravidla spojená s provozem těchto vozidel. Jejich častá neznalost se ukazuje při kontrolách. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové si řidiči neuvědomují třeba to, že na elektrokoloběžku o konstrukční rychlosti nad 25 km v hodině musí mít řidičské oprávnění minimálně pro skupinu AM.
7: Elektrokoloběžka nebo jiné podobné vozidlo od konstrukční rychlosti 14 km v hodině a hmotnosti nad 25 kg nebo od rychlosti nad 25 km v hodině pak musí mít sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
5: Nedodržením povinností řidiči elektrokoloběžek a elektrokol porušují zákon a hrozí jim pokuty. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobků pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí.
0: Sport.
5: České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Tottenhamu Hyun-min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
8: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokrýt.
5: Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
5: Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio na jedničce mírný stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Pozor na silnici 1/13 u Stráže nad Ohří. Mezi 12. a 25. kilometrem silničáři uklízejí odpadky a čistí vozovku. Projíždějte kolem s opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava, ale víte, kdy a kde začala? Tak i na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. A v dobrém ránu taky uslyšíte další z dílů seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme do Krušných hor. No a na začátek poslední hodinky dobrého rána pro vás máme písničky Co nestárnou od Babiho Daňka a Václava Neckáře. Je 8 hodin a 5 minut, já vám přeji krásné ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
10: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já. Jo, jako já.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ranní společnost vám dělá Český rozhlas a ve čtvrt na 9:02 vám přinášíme předpověď počasí. Před námi je chladný den a jak bude chladný, tak to nám teď prozradí meteoroložka Marta Suchá, kterou vítám. Dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak co máme dnes očekávat?
2: Tak jak už jste říkala, tak na naše území proudí chladný vlhčí vzduch od severozápadu, a to mezi tlakovou výší, která je nad jihozápadní Evropou, a tlakovou níží nad severní Evropou. V chladném vzduchu bude proměnlivá oblačnost v průběhu dnešního dne. Během dopoledne postupně se dostaví četné přehánky a nebo i bouřky. Se srážkami musíme počítat i odpoledne, budou pak ustávat až večer a později večer ubude přechodně i oblačnost. Částečně. Nejvyšší denní teploty budou pouze mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách od 8 do 11 stupňů. Pocitová teplota ta bude navíc ještě o několik stupňů nižší, bude ji snižovat mírný západní vítr, který povane průměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách a přehánkách bude ještě zesilovat.
1: No a jestli pak nám přinese pátek nějakou změnu?
2: Nepřinese výraznou změnu, jestli dnešní počasí bude o proměnlivé oblačnosti, přehánkách nebo případně bouřkách, tak zítra bude oblačnost převážně zataženo a bude to o dešti, když slabším. Večer bude oblačnost přechodně i zmenšená, v noci už se bude zatahovat a zataženo zůstane i v průběhu zítřejšího dne. Ráno a dopoledne bude slabě pršet, zejména na západě kraje, kolem poledne a odpoledne, pak se srážkami počítáme i jinde v regionu. Nejvíce jich bude pravděpodobně ve večerních hodinách. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia. Maximální teploty budou zítra mezi 14 a 17 stupni. Vítr povane mírný, jihozápadní rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
1: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám za to děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Příjemný den.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Sudetské stopy.
1: V muzeu Královská mincovna v Jáchymově na Karlovarsku mohou návštěvníci prostřednictvím obrazů nahlédnout do minulosti Krušných hor a lidových tradic. V dalším díle seriálu Sudetské stopy, pořadu o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu, tam zavítal náš redaktor Josef Šorfa. Rozhovor mu poskytl také kurátor muzea Lukáš Svoboda.
2: Postupte si prosím dál. Mezi vyhlášené obrazy mistra Gustava Zindla patří, jak můžete právě tady v Královské mincovně vidět, proslulé zobrazení lidových krušnohorských svátků a oslav z poloviny 19. století. Velikonoce, svatby, dožínky, stavění máje. Tady je třeba vidět podroušené mládence, kteří nesou zpátky ukradenou májku.
3: Na co si to tady s Gustavem Zindlem hrajete? Dyť je to podvod! Tohle všechno, co namaloval, přece nikdy neviděl. Tou dobou ještě ani nežil. Něco možná na starých fotkách. Navíc v horách lidi hlavně tvrdě dřeli a do toho jim sněžilo, pršelo nebo aspoň foukal vítr.
2: To je sice pravda, ale jenom z půlky. Ty kroje, domy i oslavy, to všechno na horách opravdu bylo. I když možná ne tak načančané. A za to, jak si osud s panem Zindlem za komunistů tvrdě pohrál, bych mu trochu té přibarvené nadsázky odpustil.
3: Sice s tím nesouhlasím, ale chápu. Je to, jako kdyby si nasadil červenou ušanku a prohlásil Make Krušné hory great again.
4: Jak vypadaly Krušné hory a život v nich před více než 100 lety, zjistí návštěvníci přednáškového sálu Muzea Královská mincovna v Jáchymově, kde jsou k vidění práce Gustava Zindla.
5: Jedná se o výjevy z lidového života z poloviny 19. století až do 30. let 20. století. Většinou lidové slavnosti, tak jak lidé šili.
4: My teď s Lukášem Svobodou z Karlovarského muzea stojíme před jedním z obrazů, na kterém je výjev ze svatby.
5: Jedná se o svatební průvod, kdy nevěsta na povozu jede svých rodičů k manželovi. Vidíte, jak má svoji výbavu, duchny.
6: Popisuje Lukáš Svoboda z Karlovarského muzea. Jak jsme mohli slyšet v úvodní ukázce, Gustav Zindl, narozený v roce 1883 v Radenově na Chomutovsku, lidové výjevy z poloviny 19. století sám nemohl zažít.
5: On vycházel hodně ze znalostí místního etnografa a spisovatele Josefa Hofmana, který chodil po vsích a po kraji a sbíral zvyky a lidové moudrosti, také fotografoval lidi v těch svých krojích.
6: Krušnohorci si Zindlovy obrazy zamilovali.
5: Na tom se shodnou i kritici umění, že to je sice jako ukázka zlatého vesnického života, ale značně idealizovaného.

0: nikdy nebyl.
1: Oproti Cindlovým obrazům závěr autorova života nijak romantický nebyl. Cindlovy obrazy ale dělají radost dál, a to například v Loučné, v německém Marktredwitz nebo právě v Jáchymovském muzeu Královská mincovna. A právě tady končí další díl seriálu Sudetské stopy. Z Jáchymova, Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: CHEP pokračuje v revitalizaci panelového sídliště Spáleniště. V další etapě vznikne 140 parkovacích míst. Při veřejné debatě si je přáli obyvatelé panelových domů. Úprava sídliště trvá asi 10 let. Hotovo bude v příštím roce. Karlovy Vary připravují nová pravidla pro přidělování městských nájemních bytů. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí ANO bude město nové nájemní bydlení přidělovat podle řady kritérií, která by měla zohlednit místní obyvatele i jejich profese. Destinační agentura Postřelí připravila novou trasu, takzvaný Doupovský okruh. Turisté tak mohou nově obejít nebo objet Doupovský vojenský újezd po značené trase. Stezka propojuje Bochov, Valeč, Kadaň, Kyselku a Andělskou horu. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bartou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Členské státy Evropské unie a europoslanci se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. V Mexiku začne večer českého času fotbalové mistrovství světa. Od 21 hodin se v Mexico City utká domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou. Ve 4 hodiny ráno v noci na pátek pak vstoupí do světového šampionátu Češi soubojem s Jižní Koreou. Dnes bude proměnlivá oblačnost, dopoledne přehánky nebo i slabší bouřky a teploty do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Se zhruba 3minutovým zdržením počítejte v Karlových Varech rybářích, na Dolní Kamenné a na Sokolovské ulici a ve Dvorech v Závodní ulici. Po průtahu se jede plynule.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký den, přejeme spolu s Českým rozhlasem. Dnes je čtvrtek 11. června a k svátku popřejeme Brunovi, tak jestli pak je Bruno mezi vámi. Připomenu, že je to mužské křestní jméno staroněmeckého původu a v překladu znamená hnědý, snědý, opálený brunet. Jedná se o latinskou verzi germánského jména Brun. Tak Brunovi posíláme teď k svátku písničku od Leony Machálkové a už za chvíli otevřeme soutěž. Je 8:30 a 3 minuty.

0: písnička o nádherné lásce od Pavla Nováka putovala po našich frekvencích za vámi, kteří právě tuhle písničku máte rádi. No ale teď už pojďme otevřít soutěž. V té dnešní vás pozveme na koupaliště Michal u Sokolova. Mimochodem už od příštího týdne se začnou teploty opět zvedat k letním hodnotám. Dokonce to budou i tropické letní teploty. Tak uvidíme, co nás ten příští týden překvapí. Nicméně myslím, že by vás tedy mohly potěšit dvě vstupenky, které tu pro vás máme připravené a které můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Letní osvěžení s pořádnou porcí zábavy, to je koupaliště Michal u Sokolova. Průzračná voda si drží vysokou kvalitu, kterou ocení rodiny s dětmi i ti, kteří se chtějí odpočinout a relaxovat. Dominantou koupaliště je jeden z nejdelších venkovních tobogánů v České republice. Nechybí velká trojskluzavka, minigolf, dětské hřiště, beach volejbalová hřiště a občerstvení. V areálu je kemp pro karavany, obytné vozy i stany, no a nechybí ani dřevěné modulární domky. Veškeré informace o cenách a možnostech ubytování najdete na webu koupaliště Michal u Sokolova. A my v dnešní soutěži nabízíme dvě celodenní vstupenky. Vyhrát je můžete po správném zodpovězení soutěžní otázky na čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící. Koho máme na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Míla z Karlových Varů.
0: Zdravím vás, paní Mílo. Tak znáte to na koupališti Michal?
1: Tak nějak, málo ale.
0: Byla jste tam už někdy v minulosti?
1: Nebyla.
0: Dobře, tak doufám, že si poradíte s dnešní soutěžní otázkou, protože já se ptám, jak dlouhý je tobogán na koupališti Michal, který patří k nejdelším venkovním tobogánům v České republice. Dám vám na výběr ze tří možností, ať to nemáte tak těžké. Tak za A 117 metrů, nebo za B 150 metrů, a nebo za C 190 metrů. Co myslíte, paní Mílo?
1: Tak já to risknu. Když je nejdelší, tak 190.
0: A riskla jste to dobře, je to tak?
1: Děkuji.
0: Je to správná odpověď. 190 metrů je dlouhý tobogán na koupališti Michal a vy vyhráváte právě teď dvě celodenní vstupenky. Gratulace ode mě. Pěkný
1: den. Děkuji moc.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Pěkný den. Naschledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pěkné ráno, je 9:15 a 2 minuty a dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, během dopoledne postupně četné přehánky nebo také slabší bouřky a ty budou k večeru pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty vystoupí pouze na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 8 do 11 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď hlásí na dnešek stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. A ještě připojím pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 11. června. Tak minimální teplota byla zaznamenána v Šindelové v roce 2006 a činila minus 1,6 desetin stupňů Celsia. Zatímco tedy Karlovy Vary v roce 2014 naměřili nejvyšší teplotu pro tento den 31,3 desetiny stupně Celsia.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

Ve čtvrtečním dobrém ránu se usadila pěkná písnička Boty proti lásce od Ivone Přenosilové a už za 9 minut úderem 9. hodiny nabídneme čerstvé zprávy. Chystá je pro vás Libuše Ernestová a už mi prozradila, že v nich bude řeč například o novém projektu SOS 112. Karlovarský kraj už vybral dodavatele společného operačního střediska, v němž budou pod jednou střechou policie, hasiči i záchranáři. Tak si počkejte na podrobnosti, no a po zprávách se s vámi pozdraví od mikrofonu Michaela Vondráčková, která vás provede dopoledním vysíláním. To raní je už tedy takřka u konce, já se budu těšit na slyšenou opět zítra ráno, tak nezapomeňte vstávat opět s námi. Těší se Jitka Brošková, na slyšenou.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Společné středisko záchranného systému v Karlových Varech bude stát 549 milionů korun. U Bublavy nacvičovaly složky integrovaného záchranného systému pátrání po pohřešovaných osobách v těžko přístupném terénu. Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Bude proměnlivá oblačnost a teploty do 16 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. Karlovarský kraj vybral dodavatele společného operačního střediska záchranných složek. V novém objektu u krajského úřadu budou působit operační střediska policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby i městské policie. Podle krajského radního Erika Klimeše z Hnutí ANO propojení všech složek zlepší koordinaci zásahů v reálném čase. Projekt SOS 112 vyjde na 549 milionů korun. Kraj získal na stavbu dotace 450 milionů. Zbytek zaplatí ze svého rozpočtu. Výstavba má trvat necelé dva roky. Záchranáři, policisté a hasiči včera v příhraniční oblasti u Bublavy trénovali pátrání po pohřešovaných osobách v obtížném

0: horském terénu. Do cvičení se zapojili desítky příslušníků integrovaného záchranného systému. Podle ředitele územního odboru policie Sokolov Petra Uzlíka byla klíčová také spolupráce s kolegy z Německa.
1: Cílem školení je navazování kontaktů přes hraniční spolupráce. Byly policie, ale jsou tady veškeré složky integrovaného záchranného systému. Můžeme tady mít hasiče, tady samozřejmě i záchranka, horská služba.
0: Poslanci budou dnes v poledne jednat o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
0: Pokud by Evropská unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Od 15 hodin pak čeká poslance další mimořádná schůze, svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 lidí zraněných. Poškozená je i tamní infrastruktura. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji se po úderu bezpilotních letounů rozhořela ropná rafinerie Afipsky. Požár už je uhašený a na místě nejsou zranění.
3: Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, teploty 13 až 16 stupňů. Povanem mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Mezi Karlovými Vary a obcí Stružná dnes na 100 až 114 kilometru silničáři sekají trávu. Pravý jízdní pruh je v tomto úseku uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Devět hodin a 4 minuty, pěkné teď už dopoledne přejeme. S vámi je dopolední vysílání rádia vašeho kraje a už za chvilku se podíváme k plzeňské polevecké rybniční soustavě. Z archivního snímku pro vás dnes máme pěknou scénku v podání Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Název má Důchod a guláš. Ovšem, bude toho daleko víc. Z muziky teď třeba skupina Jelen. Přejeme krásné dopoledne.
3: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Znáte Voleveckou rybniční soustavu? Nachází se na severním okraji města Plzně a čítá celkem 10 rybníků. Až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rybniční soustava rozprostírá v plzeňském katastrálním území zvaném Bolevec. Do bolevecké rybniční soustavy patří i dva malé rybníky s roztomilými názvy Košinář a Nováček.
1: Rybník Košinář se rozprostírá nad městskými sádkami. Založen byl před více než 330 lety, konkrétně v roce 1694. Jeho rozloha je 6,3 hektaru. Jak mi řekla Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně, proč se rybníku říká právě Košinář?
2: Jeho jméno pochází od vrb, které lemovaly jeho břehy a z nich se stříhaly větve nebo proutí na košíky. Ale od rybníka Košináře o kousek dál bylo ještě několik malých rybníčků, těm se říkalo dubišáčky. Byly to výtěrové rybníčky, které už zanikly.
1: Jaké ryby se tam třely?
2: Tady se chovaly hodně kapři, takže předpokládáme, že se tam vytírali hlavně kapři.
1: Do historie Košináře se zapsal například rok 2002, kdy během povodní byla poškozena hráz rybníka. O 3 roky později se rybník dočkal odbahnění. Kolem rybníka vedou také turistická značení. Bývá tak místem, kterým lidé prochází v rámci svých turistických výletů. Dalším malým rybníkem v bolevecké rybniční soustavě je Nováček s rozlohou necelých 0,9 hektaru.
2: Ten byl založen po roce 1460 jako poslední z té původní gotické bolevecké rybniční soustavy. A v té době, protože byl tak malý, tak se používal jako sádky. Nyní ho používáme jako usazovací pro vylepšení vody, která odtéká ze Šídlovského rybníka nad ním, a manipulační pro manipulaci s vodou mezi těmi dvěmi rybníky, které jsou nad ním a pod ním, tedy Šídlovským a Třemošenským.
1: Říká Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně detaily o malém rybníku Nováčku, který patří do bolevecké rybniční soustavy a který byl v roce 2025 odbahněn a současně také opraven. Rybniční soustavu najdeme v místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A slovo v našem vysílání teď na chvilku dostanou Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Scénka má název Důchod a guláš.
2: Jestli vy to nevidíte moc černě, důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
3: Já bych to nevěděl.
2: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
3: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
2: No,
3: tak on si vypíše, on píše hodně,
2: jo.
3: No. A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
2: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
3: A proč?
2: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
3: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuť k jídlu, já musím něco dát.
2: Víte, já mám všechny dva banány.
3: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
2: No.
3: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
2: Jak
3: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
2: Jo.
3: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
2: Jaký to je?
3: No to je hodně ostrej guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
2: no.
3: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
2: Nepovídal, povídejte.
3: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
2: Ne.
3: A zase sprcha, ale něco černýho.
2: Magy.
3: Fernečtok. Za chvíli zase fernečtok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, tady už je několik tipů pro dnešní den. V lochotinském areálu Fakultní nemocnice Plzeň se od 14 hodin uskuteční slavnostní odhalení sochy s názvem Madonna nemocných. Veřejnosti sochu představí vedení nemocnice spolu s nositelem myšlenky, autorem díla a generálním vikářem plzeňské diecéze Petrem Hruškou. Atrium Chodského hradu v Domažlicích ožije zpěvem ženského pěveckého sboru Kanzoneta. V podvečer také uctí památku skladatele a sběratele lidových písní Jindřicha Jindřicha, od jehož narození uplynulo 150 let. Koncert začíná v 18 hodin. Na velké množství zahraničních divadelních představení láká Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Koná se také tradiční soutěžní přehlídka tuzemských a slovenských profesionálních divadel. Festival potrvá do 14. června. Bolevecké folklorní zastavení v rámci 28. Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň proběhne dnes na Selském dvoře u Matoušů v Plzni Polevci. Vystoupí soubory z České republiky, Francie, Slovenska, Korfu, Portugalska nebo Chile. Začátek je v 18 hodin a akce proběhne za každého počasí. Vstup je zdarma. V Chebu dnes začíná obnovený festival Chebské dvorky. V 16 hodin otevře na Františkánském náměstí vernisáží výstava malířky Marie Lokingové. Připraveno je setkání s autory spolku Sucherovi, zahrají kapely Young Band a Quo Vadis. Podrobný program a seznam dvorků najdete na webu chebské-dvorky.cz. A poslední tip, v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná Marienbad Film Festival. V 17 hodin tam představí program a po slavnostním zahájení už bude následovat projekce německého snímku Nezdolná Lena.

0: Pavel Habera dospíval, už jste o tom možná slyšeli i v našem vysílání. Už tuto neděli propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau, Tischenreuthu a zpět. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s plzeňským krajem a bavorskými partnery. Autobusové spoje uhradí plzeňské hejtmanství za finančního přispění města Tachov a okresu Tischenreuth. Na podrobnosti se právě teď zeptáme tachovského radního Matouše Horáčka ze sdružení Volím Tachov. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vy kromě toho, že jste tachovským radním, tak jste i ve vedení Česko-Bavorského spolku přátelství a spolupráce. To, že začíná jezdit pravidelná linka přes hranice, jak významná je to událost pro Tachov a vůbec pro celý region?
1: Pro region je to mimořádně důležité, protože od Chebu až po Domažlice doposud neměli lidé možnost hromadnou dopravou vlastně hranici překročit. Zůstávala nám tak určitá bariéra v možnostech cestování tou krajinou, která nyní konečně spadne a díky lince vlastně zpřístupníme ty turistické cíle tady v regionu turistům, školám, cyklistům a dalším návštěvníkům.
0: A teď už k praktickému fungování nové linky. Kolikrát denně pojede a kde bude zastavovat?
1: Linka bude jezdit pravidelně třikrát denně ve všední dny, o víkendech i svátcích. Bude jezdit z Tachova přes Světce na Branku a dále do Bernau a místníma stanicema do Tischenreuthu. Důležitý je, že na lince bude nasazený moderní autobus, klimatizovaný, částečně nízkopodlažní, o celkové kapacitě zhruba 80 míst.
0: Kdo a k jakým cestám bude podle vás novou linku využívat?
1: Tím, že spojíme vlastně Tachov s okresem Tischenreuth, tak cestující z Česka můžou navštívit třeba historický park v Bernau, což určitě využijí i školní skupiny, nebo třeba dojet do městečka Tischenreuth na nákupy nebo na nějaký nenáročný cyklový rad do známé oblasti rybníků. A v opačním směru samozřejmě linka může vozit německé turisty do Tachova anebo do Světců, kde se nachází celostátně velice významný cíl, a to je světecká jízdárna. Navíc díky tomu, že víkendové spoje budou až do poloviny října zajištěny cyklobusem, tak lze doporučit využití linky i pro cyklisty, kteří se chtějí vydat za krásami českého lesa.
0: Ještě se musím zeptat, jak to bude s jízdenkami, kde si je můžeme koupit a kolik budou stát?
1: Jízdenku si můžete koupit přímo u řidiče, vlastně na té lince bude platit běžný tarif i integrované dopravy plzeňského kraje, včetně jízdenek turista plzeňském a bavorském. A při jízdě z české do německé zastávky nebo naopak je možné platit jak v korunách, tak v eurech.
0: Děkujeme za všechny informace. V dopoledním vysílání s námi byl tachovský radní Matouš Horáček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé budou rozhodovat o budoucnosti mezinárodního letiště v Karlových Varech. Areál na šumavském Špičáku se v letní sezóně zaměří na dětského návštěvníka. Kvůli přesunu agent z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bártou a ministrem Juchelkou. Bude proměnlivá oblačnost a teploty do 16 stupňů. Další zprávy přináší Libuše Ernestová. Karlovarský kraj připravuje podmínky, za kterých by chtěli jeho představitelé převést mezinárodní letiště v Olšových Vratech v Karlových Varech pod správu české armády. Kraj chce garantovat bezúplatný převod celého areálu. Stanovit si chce ale podmínky pro civilní provoz dopravního terminálu. Právě o těchto podmínkách budou v pondělí 15. června diskutovat krajští zastupitelé, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Určitě budeme chtít, aby se rozšířila a prodloužila dráha, aby byl zachován civilní letový provoz, pak důležitá věc zajistit palivové hospodářství pro leteckou záchrannou službu, zajistit služby letišních hasičů. Dále tam máme požadavek, aby to dále mělo statut mezinárodního letiště a zahájit jednání ve věci provozu letecké záchranné služby.
0: Záměr převodu karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Šumavský Špičák vstupuje do své jubilejní 20. sezóny. Lanovka bude od soboty jezdit denně od 9 do 17 hodin. Celkové investice do letního provozu, včetně údržby tras v bikeparku a oprav infrastruktury, letos přesáhly 2 miliony korun, říká mluvčí areálu Karel Samec.
3: Na Šumavském Špičáku se během letošního léta budeme určitě více věnovat dětem. Nabrali jsme dostatek instruktorů a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřený na cyklistiku v červenci. Pořádáme příměstský tábor, opět zaměřený na kola. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou single trackovou trať o délce 3,5 kilometru a ta vyhovuje právě dětem, takže všechno to s tím souvisí.
0: V souladu s požadavky ochránců přírody se rozhledna na vrcholu Špičáku a turistické cesty na Rozvodí a Černé a Čertovo jezero tradičně otevřou až od 15. června, tedy od pondělka. I tam jsou zmodernizované naučné stezky pro děti. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády to jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřady vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
4: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
0: Jde o první ze 4 naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví.
1: Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh počítejte na silnici 1/20 mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím částí Nové Domky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 10. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm se blíží čas pro našeho dnešního hosta. Podnik Povodí Ohře letos slaví 60 let od svého vzniku a naším hostem bude generální ředitel Jan Svejkovský. Už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A v našem dopoledním vysílání teď má slovo Radim Jehlík a jeho host.
1: Pěkné dopoledne s mým dnešním hostem, který už je se mnou ve studiu. Povodí Ohře letos slaví 60 let své existence. Za tu dobu se z něj stala klíčová instituce, která spravuje řeky, přehrady i vodní nádrže od Aše přes Karlovarsko až po Ústecký kraj. A letošní rok je výjimečný i tím, že významná jubilá slaví také některá vodní díla. Například 130 let Mariánské lázně, 70 let Podhora nebo 65 let Jesenice. O historii, proměnách vodního hospodářství i výzvách do budoucna si budu povídat s generálním ředitelem Povodí Ohře Janem Svejkovským. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den i všem posluchačům.
1: Je u vás ve firmě ten letošní rok skutečně tak specifický vzhledem k těm výročím, o kterých jsem mluvil, nebo je to běžný rok Povodí Ohře?
2: Já si myslím, že ten rok je naprosto běžný, protože vždycky musíme začít tou prací a pak teprve máme čas na to si vzpomenout vlastně, že máme nějaké oslavy nebo nějaké výročí. Takže samozřejmě ten rok je malinko jiný v tom, v té práci s veřejností, abychom něco sdělili mimo jiné, proto jsem i tady, abychom to trošku připomněli a abychom si mohli trošku popovídat. Ale jinak samozřejmě všechno začíná tou prací, každodenní rutinou a ta třešnička na dortu, ta šedesátka, navazujeme prostě na práci našich předků a musíme taky ten odkaz poslat dál.
1: O co všechno se stará Povodí Ohře? My možná máme nějaké povědomí, ale jsem si téměř jistý, že ta vaše náplň je mnohem bohatší, než se domníváme.
2: Tak určitě tady nebudu vyjmenovávat všechno, co děláme. Podstatné je, že se staráme o vodu, která je v krajině. Je to velký rozdíl mezi tím, co děláme my a co dělají vodárenské společnosti. To bych rád jako pro diváky, pro posluchače uvedl, protože my spravujeme přehrady, spravujeme vodní toky, to jsou řeky, potůčky, některé rybníky, jezy, malé vodní elektrárny, to je z toho hmotného vlastně tak nějak plus minus všechno a samozřejmě vodárenské společnosti potom navazují úpravnami vody, rozvody, takže když si doma otočíme kohoutek, tak to už je záležitost těch vodárenských společností. Nicméně my pro ty vodárenské společnosti i pro další odběratele, jako třeba pro průmysl, pro zemědělství, zajišťujeme tu vodu, tu surovou vodu, tak aby jí bylo dostatek a byla pokud možno v co nejlepší kvalitě. Ne, že bychom ji upravovali, ale prostě staráme se o to povodí, aby se voda odebírala v takové množství, které je potřebné, nebo které je vůbec možné, a potom, aby se také upravené, vyčištěné odpadní vody vracely zpátky do vodního toku, jakým způsobem a tak dále. Takže k tomu dáváme svoje stanoviska, máme proto určité metodiky a podle nich se řídíme.
1: Jak se za těch 6 desetiletí proměnilo to poslání podniku? Ten úkol je pořád stejný nebo povinnosti přibývaly?
2: Tak v tom jádru je to pořád stejné. Prostě staráme se o vodu, pečujeme o přehrady, aby v těch nádržích se potom mohlo hospodařit takovým způsobem, aby vody bylo dost. Ale systém byl úplně jiný. Dneska třeba i tady sedíme v rádiu, máme před sebou moderní techniku, dřív to také bylo asi trošku jinak. Úplně stejným způsobem to vlastně funguje i na tom podniku Povodí Ohře. Původně se řešily třeba ty dispečerské řízení na jednotlivých přehradách se řešily s kalkulačkou a telefonem. Možná ještě dokonce s logaritmickým pravítkem, a to si nedělám legraci. Prostě máme i, jsme dávali dohromady ty fotografie za posledních 60 let, no a z té první dekády opravdu jsou fotografie chlapů s telefonem u ucha a kalkulačkou před sebou. Takže to bylo takový opravdu drsný, nicméně ten princip, ta vodohospodařina je pořád stejná. Samozřejmě dneska na to máme různé modely, počítají nám to počítače, takže si dokážeme připravit pro jednu povodňovou epizodu třeba 10 manipulací na jednom vodním díle a prostě můžeme to řešit daleko operativněji. Nicméně pořád do toho musíme dávat tu odbornost a tu vlastní práci, která je, jak jsem říkal, pořád stejná.
1: Co všechno se tedy ještě změnilo, protože je to technika, technologie, o kterých mluvíte, postupy, znalosti, předpovědi počasí, dneska už jsme moudřejší a tak dále. Co všechno je jinak?
2: No, v podstatě jste to všechno řekl. Předpovědi počasí, taky máme předpověď vlastně počasí. Koukneme se do rádia, koukneme se do televize a vidíme ty předpovědi, nebo i na internety, podíváme se, jak se nám vyvíjí počasí na následující dny. Vidíme, že dopoledne ta předpověď je jiná než odpoledne. Prostě ta situace se výrazně mění v tom, jak operativně dokážeme všichni všichni na různých pozicích reagovat na to, co je před námi. Jestli se nám vyvíjí to počasí tak rychle, anebo spíš, že dokážeme daleko častěji ty předpovědi dělat. My zase daleko lépe a častěji můžeme reagovat na ty předpovědi, takže si připravujeme ty scénáře další práce, jak budeme manipulovat nebo nebudeme manipulovat, tak si připravíme daleko víc možností dopředu a jsme připraveni na ten postupný vývoj. Bavil jsem se tady hlavně o těch povodních, protože připravit se na sucho, na to je vždycky spousta času, protože sucho je takové plíživé, pomalé, ale ta povodeň ta přijde velice rychle a je potřeba na ní velice rychle reagovat.
1: Říká náš dnešní host, generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.

0: Naším dnešním hostem je Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře, instituce, která letos slaví 60 let, ale výročí mají i některé stavby ve správě povodí v našem Karlovarském kraji. Já bych si o tom teď chtěl trochu popovídat, protože si myslím, že mnohé ani nevíme, kdy začneme vodní nádrží v Mariánských Lázních. Tak ta se pyšní dokonce i některými českými nej, jestli se nemýlím, pane řediteli.
1: Je to tak, mnozí ani nevědí, že nad Mariánskými Lázněmi je přehrada.
0: To je pravda.
1: Ona je teda ještě dokonce je oplocená, protože je poměrně malinká, ale co je podstatné, je hrozně důležité tam udržet tu jakost vody, tak nemůžeme připustit, aby se tam prostě lidi potulovali, aby se tam koupali psi a podobně. Prostě lidé v Mariánských Lázních potom tu vodu pijí a my se k tomu musíme postavit velice zodpovědně. Přesto třeba můžu říct, že kolem té nádrže vede turistická stezka. Mám pocit, že je modrá, takže dá se tam podívat a je možné tu vodu i tu stavbu vlastně vidět.
0: No a který rekord tedy ona drží?
1: Tak je to nejstarší zděná přehrada v České republice. Byla postavena před 130 lety. Byla postavena ještě asi o pár metrů, myslím, že o 5 metrů byla nižší, než je dneska ta hráz. A potom velice záhy se zjistilo, že ta voda nestačí potřebám města. A tudíž se hráz navyšovala a celkový objem té nádrže se zase zvyšoval. Takže původně byla zděná, opravdu z obou stran bylo vidět, že je to vyzděné z kamenného zdiva, ale tím, jak se navyšovala, tak už se ze vzdušní strany se přisypala zeminou a z návodní strany se přisypala kamenem. Takže ona je v podstatě taková jako trošku schovaná. Vypadá to, že je to taková ta zemní hráz, ale pozor, je to zděná hráz.

0: nehledíme pouze na ten věk, hledíme i právě na to technické řešení, jak to bylo postavené, z jakého materiálu je třeba řešeno těsnění té hráze, jestli jsou to nějaké původně na asfaltové bázi nátěry pod tu krycí vrstvu toho zdiva, nebo jestli to bylo řešeno jiným způsobem. Takže na tohle to hledíme vždy. Samozřejmě, že nemáme jenom tu zděnou nebo tu stavební část, máme i tu technologickou část, a to jsou potrubí, různé uzávěry, které tam máme. No a ty také postupně dožívají a je potřeba se jim věnovat. Některé dokonce nelze při běžném provozu opravit jinak než třeba potápěčským způsobem. Takže i potápěče honíme k těm nátokům do spodních výpustí anebo k těm odběrovým oknům. Odběrová okna, rozumějte, když odebíráme vodu právě pro třeba potřeby vodárenských společností, tak to jsou ta odběrová okna, jsou v různých etážích, tak proto hovoříme o takzvaných oknech. Tak je potřeba se tam podívat, občas něco vyčistit, vyměnit nějaký šroub, matku, občas vyndat česle, vyčistit je, opravit, vyměnit úplně za nové. Takže prostě ta činnost je taková, řekněme, pořád dokola. U každé té přehrady je to specifické a třeba můžu říct, že původní odběry na vodním díle Mariánské Lázně byly hnedka vedle spodních výpustí. Dneska jsou dané trošku víc na stranu, nejsou v takové hloubce a ono to zase odpovídá tím, že vlastně byla přestavěná ta hráz. Takže to specifikum tohohle vodního díla je takové, že jsme malinko pohnuli, jako historicky se pohnuli ty odběrné potrubí, ta odběrná okna, a tudíž se k tomu musíme stavět tím způsobem, tak jak je to postavené.
1: Letos je to také 70 let vodního díla Podhora, což je vlastně kousek od Mariánských Lázní. Proč jsou vlastně relativně nedaleko od sebe takové dvě vodní nádrže, dvě vodní plochy?
0: Dokonce obě jsou vodárenské. Takže napadne nás, proč máme takhle dvě vodárenské nádrže hnedka u sebe. Je to z toho důvodu, že z Podhory se čerpá voda do Mariánských Lázní, když Mariánské Lázně nemají dostatečnou kapacitu vody, jakože to je prakticky každý rok. Takže každý rok čerpáme vodu z Podhory do Mariánských Lázní, aby úpravna vody pro Mariánské Lázně měla dostatečné množství té vody surové pro úpravu na vodu pitnou. Takže je to v soustavě, fungují tyto nádrže v soustavě. Vodní nádrž Podhora je na řece Teplé, vodní nádrž Mariánské Lázně na Úšovickém potoce. Takže každá ta nádrž je trošku jinde, má trošku jiné složení té vody, nicméně úpravna s tím počítá a je schopná upravit všechny ty vody, které se k ní dostanou.
1: A ještě jedna výročí probereme po písničce.

0: Ještě chvíli bude naším hostem Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře. Povídáme se o některých výročích nejen povodí, ale i vodních děl. A nezmínili jsme ještě Jesenici, která letos slaví 65 let. Ta je neodmyslitelně spojená s Chebskem. Jak důležitá je pro vás, pro povodí a vůbec pro celou tu vodohospodářskou soustavu, protože ona není úplně nejmenší?
1: Není úplně nejmenší, je to veliká nádrž. Pro veřejnost je samozřejmě velice dobře známá, protože slouží pro rekreaci, takže oni lidi na rozdíl třeba od Mariánských lázní vědí velice dobře. No, má veliký objem a je v horní části povodí. Není přímo na řece Ohři, je na řece Odravě, ale dokáže zajistit spolu třeba se Skalkou, která na Ohři je, v té horní Ohři dostatek vody i v době sucha. Dokážu vám to představit takovým způsobem, že třeba v roce 2015 mám to před sebou jak na papíře. V roce 2015, pokud by nebyly ty nádrže, třeba Jesenice, Skalka a další ještě nádrže, i ty vodárenské, tak by do vodního díla Nechranice, což už je tedy v Ústeckém kraji, tak by přitékal 1 metr krychlový za sekundu. Celou Ohří 1 metr krychlový za sekundu. To je obrovské sucho. A takhle přitékaly 4 metry krychlové za sekundu. To znamená, ty nádrže zásadním způsobem dokáží ovlivnit hlavně to sucho, ale samozřejmě, že dokáží tlumit i výkyvy povodňových situací.
0: Vy jste před chvílí v tom minulém vstupu zmiňoval, že některé opravy vodní nádrže v Mariánských Lázních musí dělat potápěči. Okamžitě jsem si tedy vybavil seriál Velké sedlo. Je to váš oblíbený seriál, nebo tam vidíte spoustu chyb?
1: Já si myslím, že všechno je potřeba uspůsobit tomu, kdo se na to dívá, kdo poslouchá ty informace. Myslím si, že v tom podstatném je to správně. Já jsem i býval pracovní potápěč, takže jsem to viděl na vlastní oči, jak to tam je. Hlavně to řízení na těch nádržích je trošku jiné, než jak bylo v seriálu, ale jinak v zásadě ta práce je velice náročná, je potřeba se na ní velmi dobře připravit, takže jako můžu říct, že to úplně daleko od reality prostě není.
0: Zpět k tomu, o čem jste se bavil před chvílí, nebo bavili, abyste to zmínil, přestože naše povídání je primárně o vodě, protože jste generální ředitel Povodí Ohře. A vaší největší starostí je možná v posledních letech víc sucho, ne? Je to tak?
1: Je to tak. Bavili jsme se tady o tom, že zabezpečujeme dostatek vody pro vodárenské účely, to znamená, abychom doma dokázali otočit kohoutek a voda tekla, tak to je alfa omega a samozřejmě, že proti těm povodním, které velice rychle přijdou, velice rychle odejdou a dokážeme se před nimi docela dobře chránit, tak před suchem se jinak, než že zajistíme dostatek té vody, ochránit nedokážeme. Před suchem prostě neutečeme. Takže musíme jít tomu naproti. No a samozřejmě naši předkové, na které navazujeme, a to je jeden z těch vzkazů, že máme 60. výročí fungování našeho podniku, tak je to ten vzkaz, že navazujeme na naše předky, kteří byli prozíraví a postavili spoustu přehrad, nejenom tady na Karlovarsku, Plzeňsku, ale i všude jinde po celé republice, tak máme té vody v současné době dost. Nicméně rostou nám postupně každoročně průměrné teploty, opravdu to roste, každý rok to leze kousek nahoru, takže jsme už součástí té klimatické změny a musíme se na to připravit. No a nemůžeme zůstat stát na místě a musíme připravovat i další prostory pro to, abychom dokázali naší společnosti poskytnout do budoucna tu vodu. Tak připravujeme v našem případě vodní dílo Kryry, což je na Podbořansku, jedna přehrada, která má zajistit dostatek vody v Blšance a samozřejmě pro její další využití, pro závlahy, chmele, pro průmysl, tak je to potom i jeden obrovský projekt, který by mohl být, pokud se propojí vodní dílo Nechranice s jámou po těžbě uhlí, pořád se tam ještě těží a to je v prostoru dolů nástup Tušimice, lom Libouš, takže to je další možnost a je to jedna z největších příležitostí v naší republice. Takže to sledujeme a snažíme se to připravovat tak, aby společnost od nás dostala tu službu, kterou my vykonáváme a připravujeme tyhle ty prostory.
0: Otázka na úplný závěr. Co musí umět dobrý vodohospodář?
1: Dobrý vodohospodář musí umět využít v dané lokalitě úplně všechno, co tam ta lokalita nabízí. Udělat to největší řešení, které tam lze udělat. Protože v okamžiku, kdy udělá polovičaté řešení, přestože se může ohlížet na investiční náklady, může se ohlížet na majetkoprávní vypořádání a tak dále, tak stejně by pořád měl za mě udělat v té lokalitě to nejvíc, co může, protože v okamžiku, kdy udělá polovičaté řešení a dostane se k potřebě řešit to celé, tak už je většinou pozdě a to řešení stojí daleko, daleko víc peněz, protože už tam něco vybudovaného je. Takže vybudovat nebo vyřešit maximum možného v dané lokalitě.
0: Naším hostem byl Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře, které letos slaví 60 let. Děkujeme za návštěvu u nás ve studiu, budeme se těšit zase brzy. Naslyšenou.
1: Také se budu těšit. Naslyšenou.
0: Loučí se a nadále příjemný poslech přeje Radim Jehlík.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott dospíval a teď na trochu jiné téma. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují další podvodné telefonáty. Tentokrát se volající vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Policie už eviduje desítky oslovených obětí.
1: Někdo mi zatelefonoval, představil se jako policista a že jsem se stal terčem trestního činu.
2: Svou zkušenost s podvodným telefonátem popisuje Miroslav Vostrý.
1: Nějaký pan Baláš chtěl si na mě vzít půjčku nebo nějaký peníze a měl k tomu plnou moc ode mě i s číslem občanky.
2: To říkal ten smyšlený policista.
1: Ano, ano. A v tuto chvíli prostě oni to fakt umějí, tak najednou mi přepnul mozek do nějakého nouzového režimu, kde vlastně vychytával, jak zachránit naše finance. No a ve chvíli, kdy už se začali zajímat i o moje finance, kolik jako vydělávám a kolik mám na uši, tak to už by mi bylo divný.
2: Údajný policista se snažil získat důvěru tím, že poslal fotografii jeho služebního průkazu.
1: Poslal svůj průkazku a nějaký takový další papíry. Jel jsem na policii se optat, jak to vlastně vůbec je. No policie mi řekla, že už jsem ten den asi pátej.
2: Miroslav Vostrý svou zkušenost sdělil na sociální síti. Pod jeho příspěvkem popsali podobné zážitky s tímto podvodníkem desítky lidí. Jednou z nich je Aneta Wunderlichová. Také jí volal muž, který se vydával za policistu a snažil se jí přesvědčit, že si na její jméno někdo bere půjčky.
3: Že se mnou se píše teda hlášení po telefonu. Tak jsem řekla, že ne, že hned sednu do auta, dojedu na kriminálku osobně. V té chvíli na mě začal zvyšovat hlas, jestli si uvědomuji rizika, že někdo teď běhá venku a bere si půjčky. A v té chvíli mi to típl.
2: Obrátila se proto na policii.
3: Oni mi řekli, že je to typický chování podvodníků, že skutečná policie by se mnou takhle nekomunikovala.
2: Podle policejní mluvčí Zuzany Churáňové policie za poslední týden eviduje skoro 20 oznámení, kdy se podvodník vydával za policisty.
4: Například za nadpraporčíka Martina Otavu z obvodního oddělení v Chebu, anebo také za kriminalisty z územního odboru Cheb.
2: Jak mohou takovýto podvod lidé poznat?
4: Policie nikde tímto způsobem nekomunikuje a neřeší obdobné případy přes mobilní telefon a nikdy policie neposílá služební průkaz přes telefon. Policista se tak prokazuje vlastně jenom při osobním jednání.
2: Policie lidem doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cena za dopravu Senior Expressem v Chodově na Sokolovsku se měnit nebude. Dobrovolníci z věznic pomůžou Karlovarskému kraji. Evropská unie zmírní systém ETS 2. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty do 16 stupňů. Další zprávy přináší Libuše Ernestová. O Senior Express v Chodově na Sokolovsku mají lidé velký zájem. Sociální odbor zatím vydal téměř 800 karet. Ty jsou důležité právě k využívání služby, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: Pravidelně dovážíme naše obyvatele, zejména seniory, za lékaři, buď do Sokolova, do Karlových Varů nebo do okolních měst, podle toho, kde svého lékaře mají. A za ty poslední roky provozu průměrně najezdíme 2,5 až 3 tisíce kilometrů měsíčně, takže je vidět, že auto se nezastaví a naši seniori jej plně využívají.
0: Ceny za dopravu jsou stále stejné. Klienti tak zaplatí za jízdu po Chodově 30 korun, za cestu do Karlových Varů a Sokolova 50 korun. Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraj zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Její generální ředitel Tomáš Hulka říká, že pro pomoc veřejnému sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí.
3: Požadavky ze stran organizací Karlovarského kraje půjdou přes jednoho koordinátora a náš koordinátor, pan ředitel plukovník Pták z věznice Horní Slavkov, společně určí, která ta z těch akcí má přednost a která věznice do kterého místa taky na základě dojezdu a počtu vězňů v ten daný moment pojede.
0: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu, oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
4: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště.
1: Počasí.
0: Je proměnlivá oblačnost, teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11, vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Srážka osobního auta s dodávkou omezuje provoz na silnici v Žírovicích. Projíždějte kolem pomalu a počítejte s menším zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jedenáct hodin a čtyři minuty, dopolední vysílání rádia vašeho kraje pokračuje. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí ještě na staré fotoaparáty. A právě jeho práci vám představíme už za chvilku. V seriálu Výtah mimo provoz navštívíme největší chebské sídliště Skalka a Babské rady dnes odtajní pár pomocníků pro lepší spánek. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Na výrobu velkoformátové analogové fotografie je potřeba 15 litrů vývojky a 15 litrů ustalovače. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí na staré fotoaparáty. Fotky si vyvolává sám v ateliéru v centru Plzně. Vyučil se v Děčíně, fotografii dále studoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde před 2 roky dokončil také doktorát. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako fotograf a tomuto řemeslu učí také studenty na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.
2: Když jdu do terénu fotit, tak si to beru takhle s tím vozíčkem, postavím stativ, na to dám linovku, ten foťák a fotím. Takhle mám nabitý kazety, na tu jednu kazetu se vyfotí 2 záběry. Pořád teda dělám i ten další proces, to znamená, musím to nějak zpracovat, vyvolám filmy napřed a pak z těch filmů, z těch negativů fotím černobíle.
3: Jak tak velké formáty potom vyvoláváte?
2: Já mám tady velký zvětšovák, na kterém to můžu zvětšovat, to je britský zvětšovák DVD. Tam vyvolávám z té role, která se prodává, má šíři 108 cm, to je šířka té fotky, kterou dělám, 108 x 86 cm. A když vyvolávám tyhle velké fotky, tak na to mám takový korítka, do té vany si dám ty žlaby a tam to protahuju. Musím tam dát 15 litrů vývojky, 15 litrů ustalovače a takhle to vyvolávám klasickým způsobem. Pak to suším na skle, ono se to tak pěkně vypne, takhle vlastně jako je tady ta fotka, co tady visí.
3: Tady na stěně je velká fotografie ze Škodovky. Vy jste nafotil celý cyklus.
2: Fotil jsem tam v době, kdy skončili provoz v těch hutích a ve Slévárně. Ještě v době, kdy tam některé ty věci byly, dneska už je to prázdný.
3: Takže jste zachytil něco, co už neexistuje.
2: Mám soubor třeba z rekonstrukce velké synagogy, ale fotil jsem takový soubor stopy holokaustu. Dokumentoval osudy plzeňských židů během války. Mám takový velký soubor portrétů, který se jmenuje Do očí, kde právě používám tu velkoformátovou kameru. Naklápím standardy a dosahuju takového efektu, kdy vlastně ta ostrost je jenom v určitém místě. No a zaostřu na oči.
3: To je v této době dost ojedinělé.
2: Dřív to bylo běžný, že lidi si dělali fotky doma, třeba i v koupelně. Teďko už se to moc nedělá, takže většina fotografů, i když třeba fotí na filmy, na negativy, tak to pak skenuje a už se to tiskne většinou. Mě to pořád baví dělat tenhle proces klasický, protože je to taková alchymie trošku a je to takový kouzlo. Na Fakultě designu a umění mám přednášky o principech fotografie, tak jednu přednášku mám právě zaměřenou na proměnu neviditelného obrazu, který vznikne na tom fotopapíře při expozici, takže tam si přinesu naexponovaný papír, červený světlo v kanistru, vývojku, ustalováč a pak přímo na přednášce tu fotku vyvolám.
3: Takže opravdu magie.
2: Vidíte napřed ten bílej papír a teď se tam začne objevovat teprve ten obraz postupně, když to potírám tou houbičkou, tou vývojkou, takhle tam vzniká. No. Těm studentům to takhle ukazuju a je velký zájem vždycky o tu analogovou fotografii.
3: Vystoupali jsme na půdu.
2: Pozor na hlavu. Tady ta půda je takový zajímavý prostor, navíc s výhledem na náměstí a tady mám takhle rozvěšený nějaké věci, které vznikaly při těch přednáškách. Tady jsou pak ještě nějaké fotogramy, co jsme taky udělali na přednášce. To znamená, že před ten bílej papír někoho postavím a někdo bleskne a vlastně se udělá světelný otisk na ten fotografický papír, který potom vyvoláme taky přímo na té přednášce.
3: Z ateliéru na náměstí je výhled na katedrálu a protože Radek Kodera rád zachycuje to, co mizí, tak jeho nejbližší plán je zachytit rekonstrukci katedrály. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A v našem dopoledním vysílání teď pro vás máme další díl seriálu Výtah mimo provoz. Největší chebské sídliště Skalka se stavělo v 70. letech minulého století. Rozsáhlá obytná čtvrť se spoustou zeleně v blízkosti vodní nádrže měla původně nabídnout zhruba 1500 bytů. Nakonec jich vzniklo ještě více a dodnes patří mezi nejvyhledávanější adresy ve městě.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: 3, 12.

0: šestipatrové věžáky, desítky panelových domů a kolem nich spousta zeleně. Tak dnes vypadá sídliště Skalka, které se začalo plánovat na konci 60. let.
1: Jeho historie začala vlastně v roce 69, a to v červnu, kdy se objevila první studie. V té se počítalo původně s 1500 byty, měl tam být dokonce i sportovní stadion.
0: Projekt se ale postupně měnil. Stadion z plánu zmizel, naopak přibyly školy, školky a občanská vybavenost.
1: Ta stavba sídliště byla rozdělána do 6 celků, ale začalo to postupně nabírat skluz, takže výsledně ta výstavba skončila až v roce 1980. Ale zase s větším počtem bytů, než bylo původně plánováno.
0: Na první pohled zaujmou široké rozestupy mezi domy a množství zeleně. Právě to podle stavebního historika Martina Plevného dělá Skalce dobré jméno dodnes.
1: Je strašně velkoryse navržený, skutečně je to sídliště, které využívá zelené plochy, i vlastně to okolí, je tam vlastně Skalka, příroda blízko, z tohohle hlediska je to sídliště velice pěkné. A i ty odstupy domů jsou skutečně velkoryse navržené. Ta plocha toho sídliště celková je někde kolem 270 tisíc metrů čtverečních. Takže ta kvalita toho bydlení tam je velice dobrá.
0: A stejný názor mají i místní obyvatelé.
2: Mně se tu bydlí výborně. Já jsem sem nastěhovala v 75. Je tady klid, je tady jaksi do přírody kousek.
0: Paní Naděžda si pamatuje dobu, kdy na sídlišti fungovalo mnohem více služeb.
2: Tam jsme měli čistírnu, kino, holiče, jo. Autobus je tady, když mají děti, je tu školka, už jenom jedna, byly tu dvě, je tu škola.
3: Je tady hodně zeleně, blízko k řece, k hradu.
4: Je tu zeleň, je tu klid, je tady příjemně všechno. Helejte, je tady příjemně, je to nejhezčí sídliště v Chebu, protože říkají, že tato pěší zóna zalesněna stromy, to není nikde.
5: No já tu bydlím 640 let. Byt jsme dostali v květnu roce 80 a celý ty roky tu bydlím. Já jsem spokojená. Sídliště bych řekla je docela pěkný. Máme kam odsud jít. Máte kousek do pohoří, máte na procházky kam jít, jako jo. Takže já se tady bydlím, jsem hezky.
0: Skalka přitom nevznikla náhodou. Jejím autorem byla krajská projektová kancelář v Mariánských Lázních pod vedením architekta Pelnáře.
1: To sídliště ještě stále jakoby dopracovává, dostavují se ty plochy, takže dneska tam ještě vlastně dostavují se bytové domy a jsou tam ještě dostavené vlastně jakoby takové obytné části z rodinných domků, takže výsledně je to docela hezký kus města Chebu.
0: A právě díky spojení sídlištního bydlení s přírodou zůstává Skalka i po více než půl století místem, kde chtějí lidé bydlet. Z Chebu Jana Strejčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lokální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na Zbyrošsku se podařilo zachránit unikátní tesařskou stavbu, která měla na mále. Lovecký srub v lokalitě Kvasek u Cheznovic z poloviny minulého století byl totiž v kritickém stavu, ale místní ho dokázali kompletně obnovit. Podrobnosti do dopoledního vysílání teď přidá náš regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Dobré deštivé dopoledne. Tento roubený srub postavili členové místního mysliveckého spolku své pomocí v 50. letech 20. století. Objekt dlouhá desetiletí fungoval jako neoficiální společenské centrum a zázemí pro spolkovou činnost. Jenže zub času, ale hlavně absence hydroizolace vykonaly své. Spodní nosné trámy kompletně prohnily, do objektu zatékalo střecha a na stavbě reálně hrozila demolice. Myslivci se však rozhodli, že ku své historie padnout nenechají a pustili se do kompletní rekonstrukce. Ta trvala několik měsíců a vyžádala si stovky hodin dobrovolné práce. Klíčem k úspěchu se stala spolupráce s mistry a učni truhlářského oboru z nedalekého středního odborného učiliště. Budoucí řemeslníci si tak mohli přímo v terénu vyzkoušet tradiční tesařské postupy, které se dnes z běžné stavební praxe už vytrácejí. Museli celou stavbu bezpečně zajistit, zvednout, kompletně sanovat základy proti vlhkosti a ručně pasovat nové dřevové prvky na ty původní. Stejně tak citlivě opravili i vazbu krovů a položili novou střešní krytinu. Srub na Kvasu tak získal zpět svoji původní podobu a díky řemeslné poctivosti bude v zachování regionálních tradic pokračovat.
1: Jirko, ta spolupráce s truhlářským učilištěm, ta mě zajímá, jak moc se náročné to pro ty mladé kluky bylo z hlediska praxe a jak dlouho vlastně na tom kvasu pracovali?
2: Pro učně to byla škola k nezaplacení, protože v běžných dílnách se k tak starému řemeslu nedostanou. Pod vedením mistrů tam strávili v rámci odborného výcviku několik týdnů čistého času.
1: A druhá věc, srub teď svítí novotou. Bude areál kolem kvasu přístupný i pro běžné turisty a veřejnost, anebo zůstane uzavřeným zázemím čistě pro myslivce z Cheznovic?
2: Nechme objekt původnímu stání, objekt bude dál sloužit jako hlavní zázemí spolku, ale myslivci počítají s tím, že místo zůstane otevřené sem tam i veřejnosti. Plánují zde pokračovat v pořádání tradičních dětských dnů, setkávání a chovatelstvíkých přehlídek, takže Kvasek si udrží status živého společenského bodu na mapě regionu.
1: A to je moc dobře. Do dopoledního vysílání se nám přihlásil regionální stopař Jiří Trnka. Děkujeme, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Fajn. Babské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak ale doufáme, že naše dopolední vysílání vás neuspalo. Po 13. hodině už, po 12. už písničky pro vás. Pěkný den přeje a pro tuto chvíli se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: CHEP pokračuje v revitalizaci vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Karlovarská dvojnásobná míle zahájí 127. dostihovou sezónu v Karlových Varech. V pražské Opletalově ulici dnes odstartoval závod historických aut 1000 mil československých. Čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Hezké poledne přeje Matěj Štech. V Chebu pokračuje další etapa úprav vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Za práci radnice zaplatí asi 50 milionů korun. Revitalizace se týká zeleně a především vzniku nových parkovacích míst. V lokalitě zvané Za vesmírem vznikne 140, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
2: Tato lokalita nebyla určena původně pro parkování a my z ní teď parkoviště uděláme, ale zároveň to bude jako revitalizace celého toho bloku, takže tam budou i odpočinková místa, lavičky a podobně. Práce byly zahájeny na jaře letošního roku a měly by na jaře příštího roku být dokončeny.
1: Na závodišti v Karlových Varech Dvorech bude v neděli zahájena 127. dostihová sezona. V nabídce bude 7 rovinových dostihů. Závodům bude dominovat 98. ročník karlovarské dvojnásobné míle, cena společnosti Tip Sport. Na start 3200 metrů dlouhého testu první kategorie pro čtyřleté a starší koně se postaví 8 vytrvalců. Program na dostihovém závodišti začíná ve 14 hodin. 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka.
3: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
4: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
3: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
5: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
3: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé klesl za 10 let. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Sport. Američan Jacoby Tarp zaběhl nový světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníku se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. Tarp tak překonal téměř 14 let staré maximum svého krajana a olympijského vítěze z Londýna Merita. Tarp po doběhu nemohl svému výkonu uvěřit.
6: Věděl jsem, že běžím opravdu dobře. Najednou jsem měl pocit, že i poslední překážky se blíží nějak moc rychle. Myslel jsem si, že to bude třeba národní rekord, ale tohle nemám slov, vážně.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný západní vítr, který v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Srážka osobního auta s dodávkou na silnici v Žírovicích by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Polovina dnešního dne je za námi, po zprávách s Matějem Štechem je tu teď čas na písničky. Celou tuto hodinu vám budeme hrát na vaše přání. Já doufám, že budete volat na číslo 221 55 37 37 a budete si nechávat od nás zahrát tu vaši oblíbenou. No a nebo nám napište na e-mailu studio.varizavináč.rozhlas.cz. Celá tato hodina s názvem Písničky pro vás je určená pro vaše vzkazy, hudební gratulace, pro vaše hudební přání. A ať už děláte cokoliv, třeba jestli spíte v obilí jako skupina Jelen a Míše Tučná, tak si to užijte. Každopádně počasí není úplně příznivé, přesto si myslím, že bychom si mohli udělat hezkou hodinku a hodit se trošku do pohody. S vámi je Zlata Kinská, těším se na vás, volejte, pište, přejte si a nezapomeňte, že dnes má svátek Bruno, tak všechno nejlepší oslavencům.

Eros Ramazzotti a Anastasia na Českém rozhlase Karlovy Vary pro vás, naše posluchače rádia vašeho kraje. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Linka je volná a připravená pro vás a pro vaše přání. Také pro vás máme připravený e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu www.vary.rozhlas.cz, kde je také i spousta informací, včetně zajímavých článků, také o tom, co vysíláme. Všechny zpětné věci si tam nebo naše pořady si můžete poslechnout v audioarchivu. Také najdete zajímavosti i o nás, o lidech v Karlovarském rádiu. Tak se mrkněte a buďte s námi v kontaktu také na webu a nejenom na webu, ale také na Facebooku a Instagramu. Tak ještě jednou web www.vary.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary má také svůj Facebook a Instagram. Tak a teď už společně s vámi další písnička. Tentokrát v podání Heleny Vondráčkové Vodopád. Já doufám, že velký vodopád to z dnešní oblohy nebude. Že nám moc pršet nebude. Uvidíme, uslyšíme další předpovědi počasí od Matěje Štecha. Každopádně i za takovéto nepřízně počasí si společně můžeme udělat hezkou náladu. Na vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary plníme vaše hudební přání. Volejte, pište, přejte si.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak já jsem ráda, že už dnes volá první naše posluchačka zo Slovenska. Hezký den, ale zároveň také z Chodova. Aničko, zdravíme vás.
1: Já vás zdravím. Dobrý den. Dneska, aby jsme si zlepšili náladu, protože to počasí je takový, jaký je, tak posílám všem lidičkám, který vás poslouchají, vám do rozhlasu od Duchoňa Čardáš dvoch srdc. A mějte se všichni moc hezky a mějte se rádi.
0: Jen co jsem před chvílí dořekla, že doufám, že nebude vodopád z dnešní oblohy s tím deštěm, tak v zápětí na to se spustil.
1: Tak každopádně,
0: kdo právě teď někde je v Karlových Varech, tak si dejte někde dobrou kávu, čajík. Jestli jste doma, tak si užívejte klid a pohodu, odpočiňte si z rádem vašeho kraje, kde vám teď už hrajeme na vaše přání. Aničko, hezký den.
1: Děkuji, mějte se hezky,
0: naschle. Tak, naslyšenou.

0: Čardáš na vlna Českého rozhlasu Karlové Vary, Čardáš dvoch srdc v podání Karola Duchoně na přání Aničky z Chodova. Tak jak jsme mohli slyšet před malou chvílí, v Chodově ještě neprší. Co v Horním Slavkově? Pepo, hezký den.
1: Dobrý den, teďka přestalo pršet, ale dopoledne tady párkrát prklo. Moje to takový střídavě oblačný, no. Ale to jinak je to paráda, no. A teďka, když máme nějaký počasí, tak si dáme Johna Lennona Imagine, aby si ty lidi trošku tak jako potancovali, jaký opodňováčky, slavoučky, no, takže uvidí, jak to dopadne. A je to pro Standu z Dolců, pro Jardu do Hranic, Hanzio do Němec, pro mé sestry, pro vás taky, Zlatuško hlavně, no a pro vás celý kolektiv v tom karlovarském rádiu, a ať se vám daří a zase někdy naslyšeno.
0: Tak já jdu splnit úkol. Pouštím písničku a jdu si zatančit s kolegy vedle do studia. Tak krásný den. Naslyšenou, díky za výběr.
1: Naslyšenou.

0: John Lennon na přání Josefa z Horního Slavkova. Pepo, byla jsem se zatančit, jak se mě zeptala naše posluchačka, která už čeká na telefonu, Jarka, že to byl hodně asi pomalý ploužák, spíš hodně rychlý, protože jsem potřebovala zvednout zase někoho z vás, konkrétně tedy Jarku ze Sokolova. Hezký den. Co vy a déšť v Sokolově?
1: No jasně, tady hezký den samozřejmě všem posluchačům i vám. Samozřejmě, že tady Sokolov nemůže být výjimkou, tady tak začalo 10:30 a s přestávkama prší teda víceméně skoro pořád. Já chtěla jít dneska na zahradu a naštěstí jsem teda nešla a mám takovou výmluvu, že jsem nemohla jít, protože prší.
0: No, hlavně takže máte zalito, máte to bez práce.
1: Mám, no ale já bych řekla, že už máme zalitou až moc, že tady prší poslední dobou pořád. Takže trávu nestíháme vůbec sekat, jo? To vám roste před očima.
0: Tak snad ještě do soboty a pak už by snad mělo být zase slunečno. Tak
1: no a právě proto, aby konečně vlezlo to sluníčko a bylo hezky, tak si dneska dáme písničku od Joe Cockera Summer in the City.
0: Takže takovou přivolávací.
1: Ano, přivolávací.
0: Tak jdeme na to. Joe Cocker, Summer in the City. Ano. Na vaše přání. Krásný den.
1: Taky, nashledanou.
0: Díky, naslyšenou.

Jdeme plnit další přání, tentokrát písemné. Dobrý den, zdravím všechny do rádia. Co si dnes dát třeba legendární píseň Ain't No Mountain High Enough od Marvina Gaye a Tammy Terrell? Pokud nemáte, ráda přenechám výběr na vás, máte dobrý music vkus, tak věřím, že volba padne na půdu úrodnou. Krásný den všem lidem dobrým. Andrea. Tak Andro, tento slavný duet od Marvina Gaye a Tammy Terrell, který vydali už v roce 1967 na albu United a skladbu pro ně napsali tehdy Nicholas Ashworth a Valerie Simpson, tak tuto verzi my nemáme. Ovšem máme tu, kterou úspěšně proslavila také zpěvačka Diana Ross, bývalá členka skupiny Supremes ve své vlastní více popově aranžované solové verzi. Tak tady je, přejeme krásný den všem, samozřejmě i vám, Andreo, a uživejte si počasí i s rádiem vašeho kraje, které vám teď hraje na vaše přání. Volejte a pište do studia telefon 221 55 37 37 a studiový e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Nezapomeňte, máme také stránky vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu. Tak volejte, pište, přejte si a buďte v kontaktu s námi. S rádiem vašeho kraje, s Českým rozhlasem Karlovy Vary. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tak skupina Kabát zpívala o tom, že má čas. My moc času už nemáme, za necelou čtvrt hodinku končí písničky pro vás na vaše přání, ale stihneme ještě určitě minimálně dvě. Na telefonu teď čeká naše posluchačka Olga. Hezký den, Olgo. Nevím, odkud dnes, většinou hlásím z Karlových Varů, ale vy jste velká cestovatelka, řidička autobusu, tak kde jste dneska?
1: No, je to hrozný. Olomouc, Teplice, teď jsem v Žadci, za chvilku budu zase ve Varech. Prostě to je šílený, jak se tady vysťuju, to jsou kilometry a kilometry. Ale teď zrovna jsem v autobuse a jedu poslední kolo, teďka už a domů. Takže a počasí tu máme docela pěkný, neprší, občas se tu vykoukne sluníčko, takže je to hezky, máme asi 16 stupňů tady.
0: Tak super.
1: Je to fajn.
0: Tak děkujeme za informace o počasí ze Žadce. Aspoň máme představu a přehled, jak to je s tou naší frontou studenou. Tak pojďme na písničku. Co budeme hrát?
1: No, já jsem si vybrala písničku pro vás do rádia, Zlatko. Chtěla bych vám udělat tím radost a chtěla bych vás taky potěšit. A když už jste byla taková hezky roztancovaná, takže bych vám přidala ještě něco do kroku. One for me, one for you od La Biondi a je to jedna pro tebe, jedna pro mě, takže nebo jednou pro tebe, jednou pro mě, takže krásný zbytek dne přeju, zdravím všechny posluchače a už se nám blíží víkend, hurá.
0: Hurá, tak jo. Tak si každopádně víkend užijte. Dneska hezký zbytek směny, šťastnou cestu, dobře dojeďte až do cíle. Zdravíme vás i cestující, pokud nás posloucháte právě teď v rádiu ve vašem autobuse. Tak vás zdravíme, díky za písničku, udělala jste mi radost. A samozřejmě, jak zní název, tak já se dělím o ně s vámi se všemi. Tak hezký den, Olgo, a děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky moc.

0: Do what you please, Unique 2 na vlnách Českého rozhlasu, Karlové Vary, další hit máme za sebou a ještě jeden před sebou. Ale než ho pustím a splním poslední přání této hodiny, tak vám musím říct, co vás za malou chvíli čeká. Za 4 minuty tu budou další zprávy. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují desítky podvodných telefonátů. Tak podrobnější informace pro vás bude mít Matěj Štech. Po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host, povídání s Alex Minářovou. A dnes hostem bude Ester Geislerová, herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením. Tak se máte opět na co těšit, příjemný rozhovor dvou dam. A teď už ve vysílání vítám pána muže, posluchače Standu z Dolců. Poslední písnička, hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, přeju vám, všem posluchačům. No, deštivo je tady taky na Přeštičku, je to dobře, voda je třeba a vybral jsem dneska krásnou písničku od Viktora Sadomy a posílám to všem, kteří budou hrozně moc fandit našemu fotbalovému národnímu mužstvu. Doufám, že se přiveze nějaká radost a že budeme spokojenější než s tím hokejem. Mějte se krásně, je to i pro vás, paní Zlatko, ta písnička zase někdy. Díky moc.
0: Naslyšenou. Už pouštím. Hezký den.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarští policisté řeší další vlnu falešných telefonátů. Na střelnici Myslivna v Chebu skončila stavba nového objektu za téměř 10 milionů korun. Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují desítky podvodných telefonátů. Volající se vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Osloveným lidem tvrdí, že řeší zneužití jejich identity nebo bankovního účtu. Následně po nich požadují citlivé informace nebo je nutí k rychlému jednání. Aby zvýšili svou důvěryhodnost, posílají obětem fotografii služebního průkazu. Pokračuje policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
3: Nikdy policie neposílá služební průkaz, svoji identifikaci nikomu přes telefon. Policista se tak prokazuje jenom při osobním jednání.
2: V Chebu skončila stavba nového objektu na střelnici Myslivna. Město za stavbu zaplatilo zhruba 10 milionů korun. Součástí prací byla i přípojka elektrické energie, která tam chyběla. Pokračuje místo starosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
4: Byla dokončena výstavba zakryté střelnice na střelnici Myslivna z důvodu hluku, který z této střelnice procházel vlastně na sídliště Skalka a do okolí. Těmi zakrytými stavy by mělo právě být zabráněno šíření hluku do tohoto okolí.
2: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. U soudu v německém Weidenu začal soudce dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
5: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, nejvyšší teploty 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 181 mezi Královským Poříčím a Loktem na Sokolovsku je hlášená srážka 2 osobních aut. Komunikace je uzavřena. A na silnici 21 ve Františkových Lázních na úrovni Střížova havarovalo nákladní auto s osobním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
6: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyl jako moc jako dostupný. Prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný 2 deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel. Prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále, a pak když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takový jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kdy to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně já jsem, mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Už jsme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích.

0: Hnedka 78 a 15. června máme terapii s dílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci, první přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
1: Praxí.
0: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá a už v těch SMSkách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
1: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou, vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online, a až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podporných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá, a řekne ahoj, já jsem Honza a jsem závislej, takže...
0: Je to závislost.
1: Je to absolutní závislost a nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost a my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní a je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost a myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit. Hmm.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce, jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms a mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan, Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě a pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech, a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec. A takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak jsem se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože schodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň je to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakýho jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěl jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká. První pomoci.
0: První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvý v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Tam
1: prostě,
0: až sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Královského Poříčí na Sokolovsku je po tragické nehodě uzavřena silnice na loket. Dobrovolníci z věznic pomůžou Karlovarskému kraji. Poslanci na mimořádné schůzi jednají o dotacích pro Agrofert. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Na silnici 181 mezi Královským Poříčím a Loktem na Sokolovsku se předpolednem srazila dvě osobní auta. Jak uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva, řidička jednoho z vozidel utrpěla zranění neslučitelná se životem. Na místo byl přivolán i vrtulník záchranné služby. Doprava na silnici 181 je v tuto chvíli zcela uzavřená. Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraj zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Její generální ředitel Tomáš Hulka říká, že pro pomoc veřejnému sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí.
2: Požadavky ze stran organizací Karlovarského kraje půjdou přes jednoho koordinátora a náš koordinátor, pan ředitel plukovník Pták z věznice Horní Slavkov, společně určí, která ta z těch akcí má přednost a která věznice do kterého místa taky na základě dojezdu a počtu vězňů v ten daný moment pojede.
0: Poslanci jednají o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli tomu nechala svolat opozice. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Pokud by unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmu za vyřešený. To na plénu před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
3: Zatrvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
0: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů omluvil, je na návštěvě Plzeňského kraje. Po ruském dronovém útoku je v ukrajinské Sumské oblasti nejméně jedna žena mrtvá a dvě děti jsou zraněné. Poničená je podle serveru Ukrajinská pravda i plynárenská infrastruktura. Škody na infrastruktuře hlásí i Záporožská oblast. Podle tamního guvernéra Ivana Fedorova je zraněných nejméně 8 lidí. Naopak ruské úřady hlásí, že během noci se střelili 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji po úderu bezpilotních letounů hořela ropná rafinerie Afis Psky. Požár je už uhašený a na místě nejsou zranění. V Ruskem okupované chersonské oblasti a na Krymu jsou po ukrajinských útocích údajně zničené mosty. Sport. Čeští fotbalisté vstoupí v noci na pátek do mistrovství světa. O 4 hodin ráno našeho času je čeká duel proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: V noci čekejte zmenšenou oblačnost a kránu na západě slabý déšť. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Zítra bude celý den zataženo, ráno a dopoledne slabý déšť nebo mrholení. Odpoledne už může pršet na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 mezi Královským Poříčím a Loktem na Sokolovsku se srazila dvě osobní auta. Komunikace je v místě zcela uzavřena, na místě jsou všechny záchranné složky. A na silnici 21 ve Františkových Lázních na úrovni Střížova se došetřuje havárie dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak Tak to byly další zprávy a Matěj Štech na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě teď je 14 hodin a 5 minut přesně a začíná čtvrteční dobré odpoledne 11. června se Zlatou Kinskou a já vám za nás všechny přeji příjemný poslech. V Chebu dnes začíná obnovený festival Chebské dvorky. Tak o tom jsme si povídali včera v našem vysílání. Dnešním tématem budou knižní lázně, ovšem až za hodinu. V této hodině probereme například pouštění draků. To je taková oblíbená dětská zábava. Kdy a kde začala, tak na to vám odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Za chvíli s Martinem Písaříkem. Naším regionálním tématem také budou rozklížená okna původní podlahy, vysloužilé rozvody elektřiny. Tak totiž teď vypadá bývalá ubytovna v Karlových Varech Drahovicích. Konkrétnější podrobnosti k tomuto domu vám přineseme po půl třetí. Také vám řekneme, jaké akce se dnes konají v našem regionu a společně budeme jako vždy nakupovat a prodávat. Tak 221 55 37 37 telefon, který najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Hezké odpoledne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Vás zveme na jednotvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou, které začíná od 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, přineste si je. Dnes je akce určená jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Mezinárodní den archivu nabízí v Karlovarském kraji velkou příležitost prohlédnout si prostory archivu zámku v Jindřichovicích i zajímavé archiválie. Poslední komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin odpoledne. Dnes začíná obnovený festival Chebské dvorky, o kterém jsme si včera povídali v našem vysílání. V 16 hodin otevře na Františkánském náměstí vernisáží výstavám malířky Marie Lokingové. Připraveno je setkání s autory spolku Sucherovi, zahraje kapela dnes například Young Band a Quo Vadis. Podrobný program a seznam dvorků najdete na webu chebskedvorky.cz, tak si to užijte, ať už Young Band nebo Quo Vadis. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná Marienbad Film Festival. 17 hodin tam představí program a po slavnostním zahájení bude pak následovat projekce německého snímku s názvem Nezdolná Leny Pajkert. Diskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají mezi 17. a 20. hodinou na návštěvníky herního klubu městské knihovny Ostrov. Nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. A legendární Angličáky můžete vidět v Ašském muzeu v Mikulášské ulici. Jsou tady sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá od roku 1973. A s námi teď na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary můžete třeba i tančit. Dance with me zpívá skupina Alphaville. Krásný den!

0: Tak to byla souměrná Bára Basiková na Českém rozhlase Karlovy Vary. V Karlových Varech začíná přestavba bývalé ubytovny v Uvalské ulici na nájemní byty. Těch by mělo ve zrekonstruovaném areálu vzniknout přes 60. Stavební akce potrvají téměř 2 roky.
1: Ten objekt je z roku 1980 a za tu dobu používání samozřejmě se to na něm podepsalo, takže to je ta původní konstrukce, která tady byla v době výstavby.
2: Je to taková časová kapsa, to, co se stavělo před 40 lety, tak dnes tady pořád fungovalo.
1: Přesně tak, je to odraz doby toho roku 80, kdy se to stavělo. Samozřejmě v dnešní době už je to značně opotřebované a dožilé.
3: S náměstkem primátorky Martinem Duškem z hnutí ANO procházíme starým panelovým domem. Na sídlišti v Drahovicích je v podstatě poslední bez viditelných stavebních úprav. To by se ale mělo v nejbližších týdnech a měsících zásadně změnit.
4: Předáváme staveniště budovy na Uvalské 36, což je bývalá ubytovna, kde bylo 63 ubytovacích jednotek a tato budova se promění v bytový dům se 62 bytovými jednotkami.
3: Říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Podle něho trvala příprava projektu 3 roky. Během ní muselo město nejen zajistit veškerou dokumentaci. Původní nájemníci ubytovny se také z pronajatých bytů museli odstěhovat jinam.
4: Co se týká obyvatel té ubytovny, tak to trvalo zhruba 6 měsíců, než vlastně všichni opustili tuto budovu. Tam musím hrozně moc poděkovat všem složkám, ať už je to náš sociální odbor a neziskovky, ať už je to Armáda spásy a další, kteří nám opravdu velmi pomáhali umístit ty obyvatele té ubytovny na jiné bydlení.
3: Vedení města očekává, že o nové nájemní byty bude velký zájem. I z tohoto důvodu je chce přidělovat podle nových pravidel, o kterých budou na nejbližším zasedání hlasovat zastupitelé.
4: Základní motivy jsou takové, že je to rozděleno do 5 kategorií, což první kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS. 4. kategorie je všeobecná, to znamená bez ohledu na povolání a 5. je 10% z té položky těch bytů musí být bytů sociálních.
3: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk, podle kterého město zajišťuje výstavbu nových nájemních bytů po více než 20 letech. Na projekt muselo sehnat 145 milionů korun.
4: Základní částkou je dotační titul ze Státního fondu podpory investic, který je ve výši 58 milionů korun. Druhou částkou je 72 milionů úvěr na dobu 30 let s 1% úročením po dobu celé doby splatnosti, to znamená těch 30 let. A třetí je spolupodíl města Karlovy Vary, který je ve výši 15 milionů korun. Mluvím o částkách včetně DPH.
3: Přestavbu ubytovny v Uvalské ulici na nájemní byty chtějí představitelé lázeňského města ukončit v březnu 2028. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Přesný čas je 3:15 a 2,5 minuty, tak volejte do studia. Právě teď je pro vás připravená rozhlasová inzerce. Telefon 221 55 37 37. Nabídky, poptávky můžete také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Ještě jednou telefon 221 55 37 37. Dnes začneme písemným inzerátem. Dobrý den, nabízíme elektronickou vstupenku na stání na dnešní koncert Anety Langerové v Poděbradech, který začíná v 8 hodin večer. Původní cena 590 korun přenechám za 444. Zájemci mohou volat na telefonní číslo 774 877 553. Jsem z Karlových Varů. Děkuji za vyřízení inzerátu. Editor vysílání Lukáš Staněk pro vás zjišťoval čas na cestu, tak ta vám zabere autem asi tak přibližně 2¼ hodiny. Tak jestli chcete vyrazit, tak volejte naší inzerence nebo inzerentovi na číslo 774 877 553. No a nebo pokud máte v Poděbradech nějakého známého kamaráda nebo blízkou osobu, tak mu můžete třeba udělat radost. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den po telefonu.
4: Dobrý den. Já bych chtěla prodat dětskou postýlku 140 cm x 70 cm. Madrací s prostěradlama. Je to bílá a sonoma. Je tam i kapsář a další vybavení nějaký. A potom bychom potřebovali prodat hluboký kočárek, trojkombinaci. Je tam napsáno Baby Desink, je béžovej a je k tomu to vajíčko, sporták a hluboká korba. A to tu postýlku za 1000 a kočárek za 2000.
3: Je to všechno?
4: A telefonní, ano.
3: Ano.
4: A telefonní číslo 606 543 707 Chodov.
3: Tak já zopakuji váš kontakt 606 543 707, jste z Chodova.
4: Ano, děkujeme.
3: My děkujeme za nabídku, krásný den, naslyšenou.
4: Ano.
3: A zítra je pátek, to znamená poslední den tohoto týdne, kde máte možnost s námi inzerovat 221 55 37 37, tak pokud budete chtít, tak volejte toto číslo zítra do studia ve stejném čase, anebo napište klidně už teď na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Jsme tu pro vás od pondělí do pátku, Český rozhlas Karlovy Vary, který vám přináší i časový prostor pro vaše inzeráty, vaše nabídky a poptávky. Ještě připomenu, že pokud k nám voláte do studia, stlumte si váš radiopřijímač, abychom tam neměli tu ozvěnu, mělo by vám být více jak 18 let. Veškeré ty nabídky a poptávky by neměly souviset s vašimi obchodními aktivitami a v rámci jedné inzerce nabízejte maximálně 3 věci najednou. Tak to je ode mě všechno. Za malou chvíli další zprávy s Matějem Štechem. No a pokračujeme právě teď opět ještě s písničkami. V čtvrtečním dobrém odpoledni. Klidný poslech s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Český rozhlas, tak české písničky. Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: CHEP pokračuje v revitalizaci vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Sokolov podruhé vybral firmu na opravu hlavního schodiště zimního stadionu. Mezi programovými novinkami Českého rozhlasu do konce roku budou různé investigativní série nebo projekt věnovaný Václavu Havlovi. Zítra bude celý den zataženo a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V CHEBu pokračuje další etapa úprav vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Za práce radnice zaplatí asi 50 milionů korun. Revitalizace se týká zeleně a především vzniku nových parkovacích míst. V lokalitě zvané Za vesmírem jich vznikne 140, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
4: Tato lokalita nebyla určena původně pro parkování a my z ní teď parkoviště uděláme, ale zároveň to bude jako revitalizace celého toho bloku, takže tam budou i odpočinková místa, lavičky a podobně. Práce byly zahájeny na jaře letošního roku a měly by na jaře příští roku být dokončeny.
3: Hlavní schodiště zimního stadionu v Sokolově by mohlo začít sloužit letos v září. Radnice vybrala stavební firmu, která zajistí jeho opravu. Zakázka má stát přibližně milion. Předchozí dodavatel stavbu nedokončil podle projektu a město s ním ukončilo smlouvu. Pokračuje mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.
5: Ten původní zhotovitel dílo dokončil ve stavu, které prostě nebylo způsobilé k užívání. S ním město vedlo nějaký spor, který už je taky ukončený, zaplatí pokutu přes 500 000 korun a následně jsme tedy vysoutěžili nového zhotovitele, který to schodiště bude muset zbourat a postavit nové.
3: Český rozhlas v druhé polovině roku odvysílá mimo jiné projekt Slyšet Havla. Je to jedna z novinek v programu, které rozhlas plánuje na druhou polovinu tohoto roku. Připomínka nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta potrvá měsíc. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Kromě toho rozhlas chystá třeba taky koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz, říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
6: Začnu kauzou Sokol. Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce sokolské. Druhá věc, kterou bych zmínil, a my jsme ji také slíbili už v minulosti, že ji chceme zpracovat, to je kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
3: Český rozhlas v létě mimo jiné na festivalu Colors of Ostrava nabídne živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc.
0: Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhé místo. Halová mistryně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jägerovou.
0: počasí.
3: V noci čekejte zmenšenou oblačnost a k ránu na západě slabý déšť. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Zítra bude celý den zataženo, ráno a dopoledne slabý déšť nebo mrholení. Odpoledne už může pršet na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech v ulici Divadelní náměstí bouralo osobní auto. Na vozovku vytekly provozní kapaliny a silnice 181 mezi Královským Poříčím a Loktem na Sokolovsku by měla být po nehodě opět průjezdná.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak jsme slyšeli další zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď 5 minut po 15. hodině pokračuje čtvrteční program a právě teď posloucháte čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. I nadále vám přeji klidný poslech. Knižní lázně budou naším dalším tématem. To je takový skvělý literární svátek, který oživuje hlavní kolonádu v Mariánských lázních. Letošní sedmý ročník probíhá 18. až 21. června a o něm si dnes budeme povídat s Martinou Rekovou, která promluví za organizátory, přiblíží program a řekne, co zajímavého vás čeká, na co se můžete těšit. Také v této hodině se můžete těšit na zajímavou cenu. Budeme dnes soutěžit o dvě vstupenky, kam už neprozradím. V této hodině probereme i další téma regionální a o tom vám řeknu za malou chvíli. Teď vám každopádně řeknu, co vás čeká z písniček Miraj, Lenka Filipová nebo Vašo Patejdl a Heidi Janku. Tak vypadá následující playlist této hodiny. Příjemný poslech, klidné odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Naším tématem jsou dnes knižní lázně. Literární svátek, který oživuje hlavní kolonádu v Mariánských lázních už tradičně každý rok. Letošní sedmý ročník probíhá 18. až 21. června. Festival je dokonalé spojení lázeňské a knižní kultury a zároveň takovou hezkou oslavou knihy v unikátním architektonickém prostředí kolonády, kde se snoubí relaxace těla i mysli. Naším hostem je už teď za organizátorem Martina Reková. Vítejte na našich vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak dlouho se už festival koná a co přesně přináší festival Knižní lázně?
1: Festival Knižní lázně se bude konat v Mariánských lázních letos již po sedmé. Tentokrát bude začínat ve čtvrtek a bude končit v neděli. Rozrostli jsme se, nyní už jsme opravdu celé čtyři dny, s tím, že ve čtvrtek toho 18. června je ten program určený především školám, a to jak studentům, tak i pedagogům. V pátek už festival začíná být takovým místem, kam se sjíždějí fanoušci literatury, běžní čtenáři, ale i ti samotní autoři, často i překladatelé, knižní tvůrci, ale i vlastně široká veřejnost. A sobota, neděle ještě přibude další věc, a to je, bych řekla, už takový legendární knižní trh, kde je možné se setkat tváří v tvář s těmi nakladateli. Někteří i budou mluvit na pódiích, aby jsme vlastně i představili, co jsou v tuto chvíli různé trendy v té literatuře a vůbec v tom literárním světě jako takovém.
0: Vy už jste teď v rámci našeho úvodního slova vlastně představila, pro koho je festival určený. Pojďme ale být konkrétnější. Na koho cílíte? Koho všeho byste chtěli pozvat na váš festival?
1: Tak ta naše skupina, kterou my oslovujeme, je poměrně široká, protože my zaprvé se snažíme, aby jsme nějakým způsobem pracovali i s tou nejmladší generací, což vlastně děláme způsobem, že máme různé i tvořivé dílny. Například letos bude právě tvořivá dílna s Českým rozhlasem, kdy budou i děti mít možnost si natočit reportáž o festivalu. Zároveň vlastně ten čtvrtek právě patří přímo tématu mediální gramotnost, což bude takový blok, který povede redaktorka shodou okolností Českého rozhlasu Michala Vetešková, kde se vlastně bude mluvit jak k dětem, tak vlastně i k pedagogům, protože si myslíme, že přece ta mediální gramotnost je taková věc, na kterou ještě příliš ty školy nekladou v tom vzdělávání důraz, ale my si myslíme, že to je podstatné. A náš festival není čistě jenom o literatuře, ale i o slovu jako takovém. Proto se vlastně na festivalu prolínají i další témata, než je literatura. Letos to určitě bude také třeba AI a dezinformace.
0: Jak dlouho připravujete festival a celý program a jak vybíráte autory a hosty festivalu?
1: No, ona to je taková kontinuální práce, příprava toho festivalu, která vlastně trvá po celý rok, kdy naším cílem je sledovat vlastně ten aktuální stav. Samozřejmě sledujeme knižní novinky, protože se snažíme každý rok představovat knihy, které třeba byly aktuálně oceněné, například v rámci ceny Magnesia Litera, ale jsou tady i další literární ceny a my se samozřejmě snažíme pokrývat v rámci všech těchto ocenění potom ty hosty, které vlastně do těch Mariánských lázní zveme.
0: Jak bude vypadat letošní program trošku konkrétněji? Pojďme probrat to, co jste připravili pro naše diváky, posluchače, návštěvníky.
1: Tak letos máme více zase těch festivalových míst, takže bych se asi nejdřív soustředila na to, kde přesně bude festival probíhat. My budeme mít dvě velké venkovní scény. Bude to Edward Stage, která je vlastně přímo uvnitř hlavní lázeňské kolonády, potom Magnesia Litera Stage, která bude kousíček v blízkosti zpívající fontány a zároveň ještě malá stage na kolonádě u orchestřiště. Části programu se ale budou odehrávat i v galerii Marienbad, v kulturní domě Chopin, v knihovně hotelu Falkensteiner a nebo v kavárně Krystal. Máme také i doprovodný kulturní program, jeho součástí je například speciální vydání Pečakuča Night a to se bude odehrávat také vlastně přímo na hlavní lázeňské kolonádě.
0: Knižní svět přináší pro své čtenáře neustále nějaké novinky. Co knižní festival? Bude letos něčím jiný než v těch předchozích letech?
1: Tak my kromě toho, že vždycky zveme nějaké lidi, kteří aktuálně souvisí s tou literaturou, což jsou určitě letos naše dvě patronky, ambasadorky, jinými slovy, tak to je Dora Kaprálová, což je autorka, která je nyní velice zajímavá a velice sledovaná i vlastně v rámci celé Evropy. Nejenom, že dostala za svůj román cenu Magnesia Litera, ale ona byla vlastně oceněná teďka před pár dny přímou cenou, je to cena Evropské unie za literaturu, kde opět zvítězila se svým magicko-realistickým románem, který se jmenuje Mariborská hypnóza. A protože, jak jsem říkala, snažíme se vlastně vytahovat i na světlo světa další věci, které souvisejí s tím literárním světem, tak jsme letos pozvali i slovenskou herečku maďarské národnosti Vicu Kerekeš, která kromě toho, že sama ráda jezdí na festivaly, které navštěvuje i v Bratislavě, u našich sousedů a různě v okolních zemích, tak ona také si sama zahrála několika knižních adaptacích. A jedním z našich témat pro letošek je právě tento celosvětový boom těch knižních adaptací, kdy vlastně v posledních letech i těm streamovacím platformám, kinům, ale i televizím, vlastně ta literatura tam válcuje, můžeme takhle přímo říci, ty ostatní vlastně scénáře a náměty, protože vlastně teďka ta literatura prožívá vlastně až takový zlatý věk v té digitální době.
0: Říká Martina Reková za organizátory festivalu Knižní lázně, který je naším dnešním tématem a za malou chvíli probereme mnohem více.

0: Knižní lázně je oblíbený literární a kulturní festival, který probíhá každoročně v Mariánských Lázních. O něm si dnes povídáme s naším hostem, kterým je za organizátory Martina Rekova. My už jsme řekli spoustu zajímavostí k festivalu, spoustu informací, ale na festivalu budete probírat i téma dezinformace. Je to tak?
1: Je to tak, my už toto téma vlastně, nebo my máme takový blog, který se postupně najednou začal rozšiřovat, protože to je vlastně velice aktuální. A ten se jmenuje Proměny a výzvy mediální kultury. Letos konkrétně se budeme soustředit na dvě velká témata, a to je vlastně AI, práce s AI, vlastně její vývoj do budoucna, co to vlastně znamená pro jak pro literaturu, tak ale i pro běžný život každého občana této země. A také se budeme soustředit na dezinformace, které s tím vlastně v dnešní době velice souvisí, protože víme, že se šíří velice nejenom na nějakých už i třeba webech, ale také velice na sociálních sítích. Takže jsme si dovolili pozvat lidi, kteří opravdu mají tomu, co aktuálně říct, a to je ředitelka divize strategického vývoje a AI z České televize Alena Millerová. Přijede dokonce i bezpečnostní analytik Roman Máca a potom vedoucí pracovnice rubriky novinek, kde vlastně také nějakým způsobem tu AI už zapojují. Můžeme se s tím stýkat denně jako čtenáři a budeme mluvit o nějakém vývoji do budoucna.
0: Vy se festivalem snažíte přivést ke čtení nejenom malé děti, dospěláky a mladou generaci. Co vás osobně přivedlo k festivalu? Řekněte.
1: No, ono základní myšlenkou vlastně celé té akce Knižní lázně, která vznikla už v roce 2020, bylo, že se vlastně stala takovou odpovědí na tu první vlnu pandemie covidu. Tehdy se jednalo z naší strany především o podporu těch menších nakladatelství a taky nutnost péče o duševní zdraví, proto jsme také strašně rádi zavítali do vašeho regionu a přímo do vašeho lázeňského města. S tím, že festival kromě tady

0: účastníci rozvíjet právě svou tvorbu v tom lázeňském prostředí. Letos například se těchto rezidenčních pobytů zúčastní novinářka Zdislava Pokorná, která vystoupí také na Peča Kuča Night, a nebo ilustrátorka Veronika Bílková, kde obě dvě budou hledat nějaký čas pro svou práci právě v tomto prostředí lázní.
1: Vy jste mi odpověděla zároveň na to i, co všechno máte na starosti, takže vlastně vaše práce tiskové mluvčí a PR manažerky vás přivedla k tomuto festivalu, je to tak?
0: No, já zároveň pracuji jako vlastně konzultantka toho odborného programu, protože sama se také v oblasti jak médií, tak kultury pohybuju vlastně docela dlouhou dobu a ukazuje se, že ten jazyk vlastně prostupuje do mnoha různých oblastí a ten jazyk se nějakým způsobem vyvíjí. To znamená, že vlastně mou prací na festivalu je sledovat vlastně i toto téma.
1: A s kým vším na festivalu spolupracujete? Kdo všechno se podílí? Třeba na organizaci máte i zapojené místní školy, knihovny, instituce?
0: Ano, pro nás je samozřejmě podstatný ten region a město, ve kterém ten festival pořádáme. Děláme to i s určitým záměrem, vlastně i s ohledem na to, že v našem programu můžete sledovat a teď už i v podstatě i ve velkém takovou jako snahu propojovat tu českou a německou literární scénu. Takže například letos bude v programu vlastně překladatelsko-básnický program pod vedením Hanse Tilla, což je výrazná postava současná německé literární scény a také básník a překladatel, který organizuje různé mezinárodní projekty, kde právě byla možnost, že se spojili čeští autoři a právě němečtí autoři. Takže to je pro nás důležité a pak samozřejmě tím, že jsem říkala, že pro nás je důležitá ta oblast vlastně toho vzdělávání a toho pokroku toho jazyka v té dnešní digitální době, tak my se soustředíme hodně na spolupráci se školami, s knihovnami a s různými institucemi, kteří se vlastně ve vašem regionu tímto zabývají.
1: Jaké jsou další plány s festivalem do budoucna?
0: Tak festival se, musím říct, rozrůstá, což nás velice těší, přestože samozřejmě podpora těchto kulturních akcí, jak víme v dnešní době, spíše klesá ze strany například i Ministerstva kultury, ale my se snažíme i tuto situaci řešit, vlastně komunikovat navenek vlastně i s těmi lidmi, kteří třeba rozhodují i o nějaké podpoře. Snažíme se vlastně propojovat tu literární scénu, proto na našem festivalu například můžete letos spotkat i na Peča Kuča Night právě třeba ředitele festivalu Svět knihy Radka Auera, také přijedou ze sousední Bratislavy z festivalu Brak, to znamená, my jsme i taková jako jistá platforma, která vlastně propojuje vlastně i nějakým způsobem nejenom tu veřejnost, ale právě třeba i ty organizace, které mohou tu literaturu nějakým způsobem podpořit a rozvinout.
1: Jak je to se vstupenkami na festival? Jsou placené některé akce nebo je máte zdarma?
0: My máme většinu akcí zdarma, s tím, že minimum se jich platí a letos máme novinku, že jsme zavedli akreditace, které samozřejmě přinášejí potom návštěvníkům, pokud se je pořídí, určité výhody právě třeba v rámci těch jinak placených akcí. Tak. Tyto informace, jako kterékoliv jiné, pardon, jenom chci říci, že podrobně je možné najít na knižnilázně.cz.
1: Vy mi čtete na dálku myšlenky, na to jsem se přesně chtěla zeptat. Na závěr, máte nějaký osobní vzkaz pro naše posluchače, mezi kterými je celá řada čtenářů a myslím si, že i vášnivých?
0: Určitě my podporujeme všechny lidi, kteří jenom třeba bydí jenom trochu čtou. Rozhodně nejsme žádnou odbornou akcí, kde by se člověk měl bát přijít, protože třeba nečte tolik, jako by chtěl, to se stává nám všem. Takže my jsme otevření úplně všem. Určitě máme i nějaké akce pro děti a vítáme je na našem festivalu, takže rodiče mohou přijít a děti odložit do našich rukou a našeho programu. A pak bych ještě ráda konkrétně pozvala na dva rozhovory, možno se vlastně ptát a to jsou vlastně rozhovory s našimi ambasadorkami s tím, že v pátek to bude na Stage Edward, tak to bude autorka, která přijede do Raka Králová a potom vlastně v neděli se bude jednat o ambasadorku Vicu Kerekeš. A teď se ještě omlouvám, ona do Raka Králová má u nás hodně programu, takže tento rozhovor, na který vás zvu, tak se odehrává také v sobotu v 11 hodin na té stage Edward. A ještě závěrem bych chtěla říct, že se snažíme i nějakým způsobem udělat nějaký program, co se týče třeba těch večerů, spolupracujeme s jazzovými lázněmi, máme s nimi dohromady jeden večer a jinak také na naší stage Magnesia a Litera budou probíhat koncerty.

0: pátek to bude například zpěvačka Zea nebo zpěvák Adonix.
1: Jak je slyšet? I letošní program je opět pestrý a zajímavý. Milí posluchači, mrkněte se na stránky určitě tohoto festivalu. Letošní sedmý ročník probíhá 18. až 21. června. Jste srdečně zváni. Pozvánku do vysílání vám dnes přinesl na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary za organizátory Martina Reková. My vám děkujeme, ať se akce vydaří a čtenáři čtou a čtou a čtou. Hezký den.
0: Děkujeme, budeme se slyšet v Mariánských Lázních. Na shledanou.
1: Na viděnou.

čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.

0: to dá.
1: Karlovarští policisté řeší další vlnu falešných telefonátů. Podvodníci se tentokrát vydávají za pracovníky hospodářské kriminálky. Jejich cílem je vylákat z lidí citlivé údaje a peníze.
2: Někdo mi zatelefonoval, představil se jako policista a že jsem se stal terčem trestního činu.
3: Svou zkušenost s podvodným telefonátem popisuje Miroslav Vostrý.
2: Nějaký pan Baláš chtěl si na mě vzít půjčku nebo nějaký peníze a měl k tomu plnou moc ode mě i číslo občanky.
3: To říkal ten smyšlený policista.
2: Ano, ano. A v tuto chvíli prostě oni to fakt umějí, tak najednou mi přepnul mozek do nějakého nouzového režimu, kde vlastně vychytával, jak zachránit naše finance. No a ve chvíli, kdy už se začali zajímat i o moje finance, kolik jako vydělávám a kolik mám na uši, tak to už by mi bylo divný.
3: Údajný policista se snažil získat důvěru tím, že poslal fotografii jeho služebního průkazu.
2: Poslal svůj průkazku a nějaký takový další papíry. No tak jsem prostě potom jsem se rozhodl, že teda to ukončím. Vypnul jsem mobil a jel jsem na policii se optat, jak to vlastně vůbec je. No policie mi řekla, že už jsem ten den asi pátý.
3: Podvodníci často pracují ve dvojici a mají předem připravený scénář.
2: Když mi potom předal toho vyšetřujícího, druhý pán, tam už mi to bylo jasný, ten mi řekl po chvilce, ať přejdu na WhatsApp, kde mi pošle nějaký informace a to už jsem věděl, že je průšvih.
3: Miroslav Vostrý svou zkušenost sdělil na sociální síti. Pod jeho příspěvkem popsali podobné zážitky s tímto podvodníkem desítky lidí. Jednou z nich je Aneta Wunderlichová. Také jí volal muž, který se vydával za policistu a snažil se jí přesvědčit, že si na jí jméno někdo bere půjčky.
4: Že se mnou se píše teda hlášení po telefonu. Tak jsem řekla, že ne, že hned sednu do auta, dojedu na kriminálku osobně. V té chvíli na mě začal zvyšovat hlas, jestli si uvědomuji rizika, že někdo teď běhá venku a bere si půjčky a v té chvíli mi to típl.
3: Obrátila se proto na policii.
4: Oni mi řekli, že je to typický chování podvodníků, že skutečná policie by se mnou takhle nekomunikovala.
3: Podle policejní mluvčí Zuzany Churáňové policie za poslední týden eviduje skoro 20 oznámení, kdy se podvodník vydával za policisty.
5: Například za nadpraporčíka Martina Otavu z obvodního oddělení v Chebu, anebo také za kriminalisty z územního odboru Cheb.
3: Jak mohou takovýto podvod lidé poznat?
5: Policie nikde tímto způsobem nekomunikuje a neřeší obdobné případy přes mobilní telefon a hlavně vás nikdy nenutí jednat pod časovým tlakem.
3: A může policista poslat fotku svého služebního průkazu?
5: Nikdy policie neposílá služební průkaz přes telefon. Policista se tak prokazuje vlastně jenom při osobním jednání.
3: Policie lidem doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: čtvrtě na 4 a 4 minuty. Pojďme soutěžit. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37 a ve hře jsou dvě vstupenky na představení Západočeského divadla v Chebu. V sobotu 20. června od 18.30 se tak můžete dozvědět, jak vévoda Valdštejn vídal a terorizoval Cheb při svých návštěvách a jak na oplátku využíval nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé, aby do města na konci světa přilákali turisty. Komedie Valdštejn v noční košili se tentokrát odehraje stylově v příkopu Chebského hradu. Tak pojďte na představení spolu s námi zdarma dvě vstupenky na představení Západočeského divadla v Chebu v sobotu 20. června od 18.30. Kdo má čas vyrazit s námi za kulturou, tak může právě teď vyhrát dvě vstupenky. Traduje se, že Albrecht z Valdštejna věřil horoskopům více než vlastním generálům. Jeden si dokonce nechal vypracovat od světoznámého vědce, astronoma a astrologa. Tušíte, kdo to byl? Možnosti jsou připravené. Soutěž je možnosti pro vás připravil editor vysílání Lukáš Staněk a já už se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou teďka na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Hezký den. Tak kdo pak nám volá odkud?
1: Marie ze Sokolova.
0: Marie, krásný den. Tak zdravíme do Sokolova a pojďte si tipnout. Kdože to byl? Nostradamus, Tycho de Brahe nebo Johannes Kepler?
1: A otázka tu měla, co...
0: Tak ještě jednou. Traduje se, že Albrecht z Valdštejna věřil horoskopům více než vlastním generálům. Jeden si dokonce nechal vypracovat od světoznámého vědce, astronoma a astrologa.
1: A ty možnosti ještě byly?
0: Nostradamus, Tycho de Brahe, Johannes Kepler.
1: Tak to Bčko.
0: Typujete Bčko. Bčko to není, je krásný den, tak někdy příště.
1: Škoda,
0: naslyšenou. Ve vysílání společně s námi další soutěžící. Hezký den.
2: Dobrý den, Milan Karlovarsko.
0: Milane, krásný den. Tak co vy typujete?
2: Ještě jednou zopakovat, já vím, že to nebude Nostradamus. Ta paní typovala...
0: Bčko. Takže máte Bčko. Možnost buď A nebo C.
2: A na Ačku byl...
0: Nostradamus anebo Johannes Kepler.
2: Ne, tak já si myslím, že to byl dánských astronom Tycho de Brahe, protože on byl na té stejné vlně.
0: To typovala paní Marie.
2: Tycho de Brahe, tak to byl Kepler.
0: Tak, někdy kolem roku 1608, taková zajímavost pro vás, sestavil Johannes Kepler pro mladého Albrechta von Wallensteina osobní horoskop. Později jej na Valdštejnovu žádost ještě aktualizoval. V této novější verzi pak Kepler vévodu Valdštejna upozorňoval na nebezpečné období kolem roku 1634. A právě roku 1634 byl Valdštejn v Chebu zavražděný. Tak, tolik od nás pro vás. Vaše je cena, dvě vstupenky, užijte si představení. Krásný den. Simply the best, jak zpívá Tina Turner. Krásný den.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: bílá a dnes odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost a samozřejmě také i přeháňky a možná i bouřky. Jak to bude vypadat zítra, vám za malou chvíli řekne Matěj Štech. Po 16. hodině hned po zprávách vás čeká Veselé s naším rozhlasem, s Jiřím Lábusem a Pavlem Kučerou. Mějte krásný zbytek dnešního dne. Teď pro vás ještě ti nejmenší z nás a poslední písnička na závěr.
1: Ahoj, rádio! Co byste si přáli zdědit?
2: Nějaký prsteny.
3: Peníze.
4: Dům.
5: Auto na ovládání.
6: Počítač. Televizi.
7: Hračky. Naší chalupu.
8: Moc starý řetízek.
9: Mobil. Po babičce dům.
10: Tu televizi s hrama. A nebo počítač s hrama.
11: Drahý věci.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé budou rozhodovat o budoucnosti mezinárodního letiště v Karlových Varech. Až na Chebsku musí pokácet několik jasanů nedaleko hřbitova. U kláštera na jižním Plzeňsku vyjel autobus s dětmi mimo vozovku. Zítra bude celý den zataženo a teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj připravuje podmínky, za kterých by chtěli jeho představitelé převést mezinárodní letiště v Olšových Vratech v Karlových Varech pod správu české armády. Kraj chce garantovat bezúplatný převod celého areálu, stanovit si chce ale podmínky pro civilní provoz dopravního terminálu. Právě o těchto podmínkách budou v pondělí 15. června diskutovat krajští zastupitelé. Pokračuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: Určitě budeme chtít, aby se rozšířila a prodloužila dráha, aby byl zachován civilní letový provoz. Pak důležitá věc zajistit palivové hospodářství pro leteckou záchrannou službu, zajistit služby letišních hasičů. Dále tam máme požadavek, aby to dále mělo statut mezinárodního letiště a zahájit jednání ve věci provozu letecké záchranné služby.
0: Záměr převodu karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš také z Hnutí ANO. Nemocné jasany napadené dřevokaznou houbou řeší až na Chebsku. Jedná se o alej v blízkosti městského hřbitova. Poškozených je zhruba 15 stromů. Většina z nich musí být pokácená. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, město pak vysází stromy jiné. Jaké druhy, o tom rozhodne příslušný odbor.
3: To je zase samozřejmě potom na zvážení toho odborného pracovníka, stejně jako v případě smrkové monokultury je lepší míchat ty jednotlivé druhy, protože potom ta vlastní masa té dřeviny tak je odolnější.
0: Město se také rozhodlo pro kontrolu stromů pomocí akustického tomografu. Provedli ji zaměstnanci karlovarských lázeňských lesů a parků. Zkontrolovali celkem 6 stromů. Radnice bude v prověřování stromů pokračovat. U kláštera na jižním Plzeňsku vyjel autobus částečně mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých osob. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Hasiči autobus zajistili a stabilizovali pomocí 2 navijáků. Pro cestující je zajištěná náhradní doprava. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte celý den zataženo, ráno a dopoledne slabý déšť. Odpoledne může pršet na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 198 u Kozlova na Karlovarsku narazilo osobní auto rozvodidel. Na místě jsou policisté. Na silnici 230 vedoucí z Mnichova na Chebsku směrem na Bečov je hlášený olej na vozovce. A na silnici u vodní elektrárny Pomezná na Chebsku havaroval cyklista. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, vítám.
4: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
1: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to
0: no. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: no. A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi vy na to jdete od lesa.
1: Cože? No,
0: že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli volí podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr. A co oheň? Ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježíš, tam. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte, a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Kuchačka Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás Petr Zaroty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá. Že
4: no jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera. To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló?
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, no, že jo? Tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: A, že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam, ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live. Mm-hmm.
0: No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme, inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu

0: mít otisky prstů své tchýně.
1: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
0: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
2: Kolego, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
3: No to snad ne, kolego.
2: Jo, jo.
3: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
0: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Pane Lábu, si vzpomenete na první roli na divadle?
6: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
5: Už?
6: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadákuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano, ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
5: První se role se nezapomíná,
6: ne,
5: jak
6: ne,
5: ta kůka. Dobře,
6: ano.
5: Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak no dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijede pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídal ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak za prvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sardansky, ta napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenoval se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal
3: obrázky. Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný.
3: No to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem jí, no.
1: Dostal jí Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějící. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme, děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se, děkuji.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábosovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lámuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluju.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola.
1: Já chápu.
3: Ano. Jo, říkejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumé. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku,
1: mírně. Málo. Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
12: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: Tohle není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkala.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Cena za dopravu Senior Expressem v Chodově na Sokolovsku se měnit nebude. Kampaň Karlovarského kraje zaměřená na podporu pěstounství slaví 10 let. Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Zítra bude celý den zataženo a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. O Senior Express v Chodově na Sokolovsku mají lidé velký zájem. Sociální odbor zatím vydal téměř 800 karet. Ty jsou důležité právě k využívání služby, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: Pravidelně dovážíme naše obyvatele, zejména seniory, za lékaři, buď do Sokolova, do Karlových Varů nebo do okolních měst, podle toho, kde svého lékaře mají. A za ty poslední roky provozu průměrně najezdíme 2,5 až 3 tisíce kilometrů měsíčně, takže vidět, že auto se nezastaví a naši seniori jej plně využívají.
2: Ceny za dopravu jsou stále stejné. Klienti tak zaplatí za jízdu po Chodově 30 korun, za cestu do Karlových Varů a Sokolova pak 50 korun. Karlovarský kraj si letos připomíná 10 let od zahájení informační kampaně Staňte se pěstounem. Ta vznikla s cílem přiblížit veřejnosti význam pěstounské péče a pomoci najít nové rodiny pro děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Jak uvedla radní Ludmila Vocelková z Hnutí ANO, úmluvy o právech dítěte upřednostňují rodinnou péči před péčí ústavní. Úřady sociálně právní ochrany dětí mají povinnost aktivně vyhledávat osoby, které by mohly nabídnout domov dětem, které ho potřebují. Právě k podpoře této byla v roce 2015 připravena a o rok později spuštěna kampaň. Protože je kampaň zaměřena především na informování veřejnosti, nelze podle Vocelkové přesně určit, kolik nových pěstounů vzniklo přímo díky ní. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
4: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
2: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Schůze skončila kolem 14:30 odpoledne. O půl hodiny později se poslanci začali věnovat druhému čtení stavebního zákona. Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Íránu. Na sociální síti Truth Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou íránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj taky zanedlouho dobije íránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný úmysl. Průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Íránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už více než 30krát.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte celý den zataženo, ráno a dopoledne slabý déšť. Odpoledne může pršet na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V ulici Březinkova v Chebu narazilo osobní auto dopravního značení. Na silnici u vodní elektrárny Pomezná na Chebsku havaroval cyklista. A na silnici vedoucí z Otročína na Karlovarsku k obci Teplá je hlášený kůň na komunikaci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Začíná den v kraji, pravidelný podvečerní souhrn dění z našeho regionu. Dnes má tenhle pořad datum 11. června. Zdraví vás Radim Jehlík. Za chvíli tu bude souhrn událostí s Matějem Štechem, pak navštívíme ubytovnu v Uvalské ulici v Karlových Varech Drahovicích. Tu čeká přestavba na areál s novými nájemními byty. Ukážeme vám, jak může telefonní podvod, kdy vám smýšlený policista tvrdí, že si na vaše jméno někdo půjčuje peníze, dokonce vám pošle fotografii služebního průkazu. Podobných případů teď evidují karlovarští kriminalisté desítky. A protože je čtvrtek, čeká nás pořad O čem se mluví, dnes pozvání přijala Nikola Kukačková, vedoucí vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Podrobnosti v této hodině, tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují desítky podvodných telefonátů. Volající se vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Aby zvýšili svou důvěryhodnost, posílají obětem fotografii služebního průkazu. Jak poznat, že se jedná o podvod, vysvětluje policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
2: Nikdy policie neposílá služební průkaz, svoji identifikaci nikomu přes telefon. Policista se tak prokazuje jenom při osobním jednání.
1: Více o tom uslyšíte krátce po 17:15. Na silnici 181 mezi Královským Poříčím a Loktem na Sokolovsku se dnes předpolednem srazila dvě osobní auta. Jak uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva, řidička jednoho z vozidel utrpěla zranění neslučitelná se životem. Silnice byla v místě nehody uzavřena zhruba do 3 hodin. Město Sokolov podruhé vybralo firmu, která opraví hlavní schodiště na zimním stadionu. Zakázka má stát přibližně 1 000 000. S předchozím dodavatelem město ukončilo smlouvu. O důvodech mluvil mluvčí města Michal Švarc.
3: Ten původní zhotovitel dílo dokončil ve stavu, které prostě nebylo způsobilé k užívání. S ním město vedlo nějaký spor.
1: Hlavní schodiště zimního stadionu v Sokolově by mohlo začít sloužit letos v září. Chebu skončila stavba nového objektu na střelnici Myslivna. Nově by ze zakrytého stavení mělo být zabráněno šíření hluku na sídliště Skalka a do okolí. Město za stavbu zaplatilo zhruba 10 milionů korun. Přednáška Zdraví na cestách, která se uskuteční 18. června ve Variádě, ale také problematika tísňové linky 155, specifické akutní stavy, které nás mohou potkat v letních měsících, prevence a vybavení na poskytnutí první pomoci. I toto budou témata, které v rozhovoru rozebere vedoucí vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Nikola Kukačková s naším moderátorem Radimem Jehlíkem minutu po 17:30.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Přesně 16:15 posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Karlovy Vary a právě v Karlových Varech začíná přestavba bývalé ubytovny v Uvalské ulici na nájemní byty. Těch by mělo ve zrekonstruovaném areálu vzniknout přes 60. Stavební akce potrvá téměř 2 roky.
1: Ten objekt je z roku 1980 a za tu dobu používání samozřejmě se to na něm podepsalo, takže to je ta původní konstrukce, která tady byla v době výstavby.
2: Je to taková časová kapsa, to, co se stavělo před 40 lety, tak dnes tady pořád fungovalo.
1: Přesně tak, je to odraz doby toho roku 80, kdy se to stavělo. Samozřejmě v dnešní době už je to značně opotřebované a dožilé.
3: S náměstkem primátorky Martinem Duškem z Hnutí ANO procházíme starým panelovým domem. Na sídlišti v Drahovicích je v podstatě poslední bez viditelných stavebních úprav. To by se ale mělo v nejbližších týdnech a měsících zásadně změnit.
4: Předáváme staveniště budovy na Uvalské 36, což je bývalá ubytovna, kde bylo 63 ubytovacích jednotek a tato budova se promění v bytový dům se 62 bytovými jednotkami.
3: Říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z Hnutí Karlovaráci. Podle něho trvala příprava projektu 3 roky. Během ní muselo město nejen zajistit veškerou dokumentaci. Původní nájemníci ubytovny se také z pronajatých bytů museli odstěhovat jinam.
4: Co se týká obyvatel té ubytovny, tak to trvalo zhruba 6 měsíců, než vlastně všichni opustili tuto budovu. Tam musím hrozně moc poděkovat všem složkám, ať už je to náš sociální odbor a neziskovky, ať už je to Armáda spásy a další, kteří nám opravdu velmi pomáhali umístit ty obyvatele té ubytovny na jiné bydlení.
3: Vedení města očekává, že o nové nájemní byty bude velký zájem. I z tohoto důvodu je chce přidělovat podle nových pravidel, o kterých budou na nejbližším zasedání hlasovat zastupitelé.
4: Základní motivy jsou takové, že je to rozděleno do 5 kategorií, což první kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS. Čtvrtá kategorie je všeobecná, to znamená bez ohledu na povolání a pátá je 10% z té položky těch bytů musí být bytů sociálních.
3: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk, podle kterého město zajišťuje výstavbu nových nájemních bytů po více než 20 letech. Na projekt muselo sehnat 145 milionů korun.
4: Základní částkou je dotační titul ze Státního fondu podpory investic, který je ve výši 58 milionů korun. Druhou částkou je 72 milionů úvěr na dobu 30 let s 1% úročením po dobu celé doby splatnosti, to znamená těch 30 let. A třetí je spolupodíl města Karlovy Vary, který je ve výši 15 milionů korun. Mluvím o částkách včetně DPH.
3: Přestavbu ubytovny v Uvalské ulici na nájemní byty chtějí představitelé lázeňského města ukončit v březnu 2028. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za 5 minut bude 17:30. Karlovarští policisté řeší další vlnu falešných telefonátů. Podvodníci se tentokrát vydávají za pracovníky hospodářské kriminálky. Jejich cílem je vylákat z lidí citlivé údaje a peníze.
1: Někdo mi zatelefonoval, představil se jako policista a že jsem se stal terčem trestního činu.
2: Svou zkušenost s podvodným telefonátem popisuje Miroslav Vostrý.
1: Nějaký pan Baláš chtěl si na mě vzít půjčku nebo nějaký peníze a měl k tomu plnou moc ode mě i s číslem občanky.
2: To říkal ten smyšlený policista.
1: Ano, ano. A v tuto chvíli prostě oni to fakt umějí, tak najednou mi přepnul mozek do nějakého nouzového režimu, kde vlastně vychytával, jak zachránit naše finance. No a ve chvíli, kdy už se začali zajímat i o moje finance, kolik jako vydělávám a kolik mám na uši, tak to už by mi bylo divný.
2: Údajný policista se snažil získat důvěru tím, že poslal fotografii jeho služebního průkazu.
1: Poslal svůj průkazku a nějaký takový další papíry. No tak jsem prostě potom jsem se rozhodl, že teda to ukončím. Vypnul jsem mobil a jel jsem na policii se optat, jak to vlastně vůbec je. No policie mi řekla, že už jsem ten den asi pátej.
2: Podvodníci často pracují ve dvojici a mají předem připravený scénář.
1: Když mi potom předal toho vyšetřujícího, to byl druhý pán, tam už mi to bylo jasný. Ten mi řekl po chvilce, ať přejdu na WhatsApp, kde mi pošle nějaký informace a to už jsem věděl, že je průšvih.
2: Miroslav Vostrý svou zkušenost sdělil na sociální síti. Pod jeho příspěvkem popsali

0: Nové policie za poslední týden eviduje skoro 20 oznámení, kdy se podvodník vydával za policisty.
1: Například za nadpraporčíka Martina Otavu z obvodního oddělení v Chebu, anebo také za kriminalisty z územního odboru Cheb.
0: Jak mohou takovýto podvod lidé poznat?
1: Policie nikde tímto způsobem nekomunikuje a neřeší obdobné případy přes mobilní telefon a hlavně vás nikdy nenutí jednat pod časovým tlakem.
0: A může policista poslat fotku svého služebního průkazu?
1: Nikdy policie neposílá služební průkaz přes telefon. Policista se tak prokazuje vlastně jenom při osobním jednání.
0: Policie lidem doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Ve čtvrtek 18. června se v karlovarském obchodním centru Variáda uskuteční akce nazvaná První pomoc na cestách. Návštěvníci se dozvědí, jak správně přivolat pomoc, jak funguje linka 155 nebo aplikace záchranka. Pozvání do studia proto přijela vedoucí vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Nikola Kukačková. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý

0: Podvečer přeji.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví?
2: Už jsem to zmínil, za týden pořádáte ve Variádě akci První pomoc na cestách. Co všechno na návštěvníky tedy čeká?
0: No ráda bych tam probrala problematiku tísňové linky 155 a právě tu aplikaci záchranka, jak jste zmiňoval. A také bych se ráda pověnovala těm nejčastějším kritickým stavům, které nás mohou potkat právě v letních měsících, nejen na cestách, a to jsou třeba alergické reakce, nějaké pády, kolapsy, úrazy a tak dále.
2: Když se zeptám, komu je akce určená, koho vlastně pozvete?
0: Úplně celé veřejnosti, protože bychom tam chtěli rovnou doporučit nějaká preventivní opatření, nějaké vybavení, které by bylo vhodné vzít si sebou na cesty právě, a také bychom mohli tam zmínit a dotknout se trochu více třeba první pomoci.
2: Jakou formou to všechno bude probíhat? Budou si návštěvníci moci některé postupy sami vyzkoušet? Jak to bude vypadat?
0: No, co se týče tísňové linky 155, tak to bychom rádi probrali formou diskuze. A co se týče té první pomoci, tak určitě vezmeme sebou nějaké pomůcky a účastníci si budou moci některé věci vyzkoušet.
2: První pomoc. Jakou chybu nebo jaké chyby lidé dělají nejčastěji? Možná se vás na to i tam zeptají. Co děláme špatně?
0: Asi nejde říct, že někdo něco dělá špatně, spíš si neví rady. A proto je právě důležitá ta komunikace s tou naší tísňovou linkou, konkrétně s tísňovou linkou 155, kde ti naši operátoři jsou připraveni vlastně i pomoci v tomto podat takzvanou telefonicky asistovanou první pomoc, to znamená konkrétní instrukce k poskytnutí první pomoci u konkrétního pacienta.
2: Jak by ten telefonát tedy měl vlastně vypadat na tu linku 155? Vy to tam asi řeknete, předpokládám, a budete ty lidi instruovat, když tam někdo nedorazí a teď nás poslouchá.
0: Ten hovor vede ten operátor nebo operátorka naší tísňové linky, a první, co určitě potřebuje vědět, je lokalizace místa události. Je to velmi důležité, protože kdyby došlo k vybití telefonu nebo ke kolapsu toho volajícího, tak potřebujeme vědět, kam máme jet. Další částí toho hovoru je vlastně takzvaná klasifikace. Ten operátor zjišťuje, jak ten pacient na tom je, co ho trápí, jaké má potíže, v jakém je stavu, protože to je důležité k tomu, aby věděli, koho na místo poslat, jestli vlastně stačí v uvozovkách záchranář, anebo jestli je potřeba i lékař. No a poslední částí toho hovoru, kdy už vlastně proběhne ta samotná aktivace těch výjezdových skupin, právě zůstává na telefonu s tím volajícím kvůli poskytnutí právě těch instrukcí k poskytnutí první pomoci.
2: Jak moc vám, nebo spíš kolegům operátorům, komplikuje práci ten stres toho volajícího?
0: Někdy to může být komplikací, ale oni jsou, ti naši kolegové, vycvičení v tom, aby tohle zvládali, aby ty lidi na druhé straně telefonu uklidnili a umí si s tím moc dobře poradit.
2: Existuje aplikace Záchranka. Plnohodnotně nahradí linku 155?
0: Nahradí zejména v tom, že ulehčí lokalizaci místa události, a to zejména v terénu. Ideálně je používat právě volání přes aplikaci Záchranka někde v lese, někde právě na těch cestách, někde, když neznáte svoji adresu, tak tam to pomáhá hodně, hodně dobře jako lokalizovat toho volajícího.
2: Jaké funkce vlastně aplikace Záchranka nabízí? Je to jenom o volání?
0: Nabízí tam už teďka právě rozcestník, že můžete skrz aplikaci Záchranka volat nejenom 155, ale i 112, a pomáhá i s SMS-kami, to znamená, kdo nemůže mluvit při tom volání na tísňovou linku, může napsat textovou zprávu, může si do té aplikace zadat svoji chronickou medikaci, může v podstatě přesto i právě provádět ty videohovory s tím operačním střediskem.
2: Jak časté jsou dnes videohovory? Je to stále častější a častější forma komunikace?
0: Je to ulehčení pro ty operátory, pokud uznají, že to je vhodné provést ten videohovor s tím volajícím, tak vlastně to pomáhá tím operátorům dávat oči na místo události. A to zejména, aby si udělali takové to povědomí o té situaci, a nebo aby právě cíleně mohli poskytnout první pomoc a zkontrolovat, jestli ti dotyční to dělají správně, to, co jim řekly ty instrukce. Co je další další jako výhodou videohovoru je také to, že se dá momentálně to video sdílet i s výjezdovými skupinami, které jsou na cestě za tím pacientem, ale dokonce i s leteckou záchrannou službou už můžeme sdílet tady to video a dokonce i s některými zdravotnickými zařízeními, jako je například popáleninová klinika v Praze na Vinohradech.
2: Tak to říká Nikola Kukačková.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Máme před prázdninami, takže nemůžu neprobrat letní témata. S jakými případy se jako vy záchranáři vlastně setkáváte v létě nejčastěji? Jsou to úpaly, úžehy, co všechno to je?
0: No, s těmito se setkáváme také, spíše ale s dehydratací, s nějakými kolapsy, pády, právě s alergickými reakcemi a jsou to jako další stavy, které řešíme i během celého toho roku.
2: Jaká rizika třeba přináší pobyt u vody? Tam je toho taky vícero asi.
0: Opravdu to může být cokoliv, jo, cokoliv z přehřátí, z dehydratace, tak jak jsme to teďka zmínili, štípnutí nějakým hmyzem a tak dále. Tam vlastně, jako když nebudeme se bavit o tonutí jako takovém, tak jsou to spoustu zdravotních komplikací, které můžou i přicházet v rámci jako toho chronického stavu pacienta, který ten člověk má nějaké onemocnění, takže může dojít ke zhoršení stavu.
2: Součástí letních prázdnin, ale nejenom jich pochopitelně, je hodně cestování do zahraničí, jak důležitá je třeba i prevence během cestování do ciziny, eventuálně očkování do rizikových oblastí a tak dále. Dbáme na to, my Češi?
0: Já si myslím, že dbáme, že ti, co se chystají do exotických zemí, si určitě zjišťují, jaká očkování jsou vhodná pro jejich destinaci. Tohle ale my jako záchranná služba jako neřešíme. My spíš řešíme tu prevenci právě ve smyslu doporučení, aby si lidé nezapomínali svoje chronické léky nebo chronickou medikaci, kterou běžně užívají, aby si nezapomínali vzít vodu sebou a aby zejména chránili ti nejohroženější, a to jsou seniori a děti.
2: Jaké třeba základní zdravotnické vybavení bychom měli mít na cesty? To je taky možná důležité téma. Doporučíte nám co?
0: Jsou to vlastně jakoby autolékárnička, která obsahuje obvazový materiál, obsahuje škrtidlo pro zástavu zadního masivního krvácení, ale jsou to klasické náplasti, léky, které jsou například proti teplotě, nějaké ty obvazy, cokoliv.
2: Variáda to je obchodní centrum, kde příští týden budete pořádat akci. Ta asi není jedinou, kde se setkáváte s veřejností. Jaké další akce a aktivity vlastně pořádáte?
0: No, my se věnujeme veřejnosti v rámci dalších akcí, a to v průběhu celého roku, ale nejvíce v těch letních, jarních nebo letních měsících. My třeba každoročně pořádáme, a to je celorepubliková záležitost, 15. května Den linky 155. Takže tam se prezentují právě naši operátoři a vlastně edukují veřejnost, jakým způsobem volat na tísňovou linku a co je při tom volání jako čeká. Pak se určitě účastníme dnů dětí, dnů IZS, které pořádají i ostatní složky, anebo kraj, města a tak dále. Co tam určitě uvidíte na těchto akcích, je to, že ukazujeme, prezentujeme naši techniku, právě provádíme edukaci veřejnosti v základní první pomoci a ukazujeme práci záchranářů třeba formou komentovaných ukázek, a to nejčastěji ve spolupráci právě se složkami IZS.
2: Když se zeptám, jaký je zájem o tohle všechno, co jste teď vyprávěla mezi veřejností?
0: Myslím si, že zájem je čím dál tím větší. Veřejnost zajímá naše práce, zajímá naše vybavení uvnitř sanitního vozu, protože to se jako vyvíjí a hodně se to postoupilo za těch posledních let. Jsme na tom mnohem lépe, co se vybavení týká.
2: Které skupiny obyvatel jsou třeba těmi nejaktivnějšími návštěvníky? Jsou to ti nejmenší?
0: Rozhodně děti v doprovodu rodičů nebo školy, které se o tuhle problematiku zajímají a snaží se edukovat už děti v základních školách.
2: A co zajímá ty malé?
0: No, zajímá je úplně všechno, co máme uvnitř sanitky. Zajímá je vůbec technicky to auto jako takové. A ta první pomoc, která je vlastně jako důležitá, a ti učitelé se snaží ty děti do toho jako trošku zavzít, tak tam určitě zájem vidíme.
2: To všechno jsou slova Nikoly Kukačkové.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vnímáte třeba za poslední roky zlepšení znalostí, těch zdravotnických znalostí veřejnosti? Když se bavíme o edukaci a podobně.
0: To je těžká otázka, protože to je hrozně individuální. My se snažíme edukovat veřejnost na těch veřejných akcích. Nevím, jak je to ve školství, nevím, jak je to ve firmách a tak dále. Myslím si, že obecně ten zájem o znalosti v rámci první pomoci je větší, protože lidé si uvědomují, že i doma se jim můžou stát, mohou stát nějaké, mohou mít zdravotní potíže nebo mohou být jejich příbuzní ohroženi na životě. A rádi budou znát tu první pomoc, aby si uměli poradit.
2: Tak se tam ještě trochu jinak. Pomáhá ta vaše osvěta zvyšovat ochotu lidí poskytnout první pomoc, myslíte si?
0: Já doufám, že ano.
2: Bouráte ty bariéry. Tak otázka asi na úplný závěr. Jsme opravdu ve finále, kde vás můžeme potkat v těch následujících dnech, týdnech a měsících, když tedy to nestihnu příští týden do obchodního centra Variáda v Karlových Varech.
0: Tak určitě bych vás ráda pozvala už tuto sobotu, 13.6. na Den záchranářů v Karlových Varech u Matony Arény. Dál teďka v červnu 26. máme akci v Mariánských lázních mezi nebem a zemí ve spolupráci a 24.6. modré nebe nad Chebem na letišti v Chebu. To jsou ty nejblíže akce, které nás čekají a potom určitě ještě budete mít šanci v září.
2: A já jenom zmíním, že na sobotním dni záchranářů nebude chybět ani Český rozhlas Karlovy Vary s přímým přenosem. Pořad O čem se mluví je u konce. Naším hostem dnes byla vedoucí vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Nikola Kukačková. Tak děkuji za návštěvu u nás ve studiu a budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji moc krát za pozvání, naschranou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Posloucháte pořad Den v kraji, teď probereme počasí na nejbližší hodiny. Zavolali jsme proto do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Po telefonu zdravím Martu Suchou, dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Jakou předpověď nám můžete slíbit pro ten dnešní večer a noc na zítřek?
2: Tak v nejbližších hodinách se ještě může vyskytnout, nebo se ještě vyskytnou lokální přehánky, později večer budou srážky ustávat a oblačnost přechodně ubývat. Už ve druhé polovině noci od západu ale opět oblačnost přibyde a k ránu se k nám rozšíří od západu slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, na horách budou mezi 8 a 5 stupni a vítr bude v noci mírný západní až severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. I v průběhu zítřejšího dne zůstane převážně zataženo. Srážky, které byly dnes v formě přeháněk nebo bouřek, tak budou mít zítra jiný charakter, bude se jednat o déšť, většinou jen slabý. A pršet může od dopoledne postupně na většině míst kraje, ráno tedy zpočátku ještě pouze v západní polovině Karlovarského kraje. Nejvyšší denní teploty budou opět nízké, podobné jako dnes, mezi 13 a 16 stupni, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia a mírný vítr povane od jihozápadu rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká Marta Suchá. My děkujeme, budeme se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

Čtvrteční den v kraji je u konce. I zítřek pro vás shrneme mezi 17. a 18. hodinou. Radim Jehlík vám tak přeje pohodový večer a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. Ode mě ještě Patrik Swayze a muzika z filmu Hříšný tanec.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: U Bublavy na Sokolovsku nacvičovaly složky integrovaného záchranného systému pátrání po pohřešovaných osobách v těžko přístupném terénu. V zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo mládě tuleně. Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. Zítra bude celý den zataženo a teploty do 16 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Záchranáři, policisté a hasiči včera v příhraniční oblasti u Bublavy na Sokolovsku trénovali pátrání po pohřešovaných osobách v obtížně horském terénu. Do cvičení se zapojili desítky příslušníků integrovaného záchranného systému. Podle ředitele územního odboru policie Sokolov Petra Uzlíka byla klíčová také spolupráce s kolegy z Německa.
3: Cílem školení je navazování kontaktů přes hraniční spolupráce. Byly policie, ale jsou tady veškeré složky integrovaného záchranného systému. Můžeme tady mít hasiče, tady samozřejmě i záchranka, horská služba.
2: Zoologická zahrada v Ústí nad Labem se může pochlubit chovatelským úspěchem. Po 16 letech se tam narodilo mládě tuleně obecného. Vedení zahrady dočasně uzavřelo expozici tuleňů pro návštěvníky a zrušilo i jejich komentované krmení, aby zajistilo samici s mládětem co největší klid.
4: Dočasně také nebudou jezdit vláčky, které startují nedaleko od ubikací těchto savců. Zahrada zveřejnila krátké video k narození tuleního mláděte na svých facebookových stránkách. Ústecká zoo chová tuleně od roku 2001. Aktuálně má 3 dospělé kusy a úplně první mládě se tam narodilo v roce 2010. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9x během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
5: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
2: Hasičské jednotky zasahují v sídle amerického ministerstva obrany. Uvedli to na sociální síti X s tím, že jde o incident s nebezpečnými látkami. Na místě proto zasahují i hasiči v chemických oblecích a maskách. Podle zpravodajské stanice CNN záchranné složky v budově uzavřely několik pater a další evakuují. Tiskový mluvčí Pentagonu uvedl, že se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. Úřad proto přijal preventivní opatření a zjišťují závažnost situace. Průzkum bude podle ministerstva trvat další 2 hodiny. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve 2 setech a postoupila v nizozemském Herogen Boschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku 3. sady Australana Duckworta. Počasí. V noci čekejte zmenšenou oblačnost a k ránu na západě slabý déšť. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Zítra bude celý den zataženo, ráno a dopoledne slabý déšť nebo mrholení. Odpoledne už může pršet na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Všechny hlášené dopravní komplikace byly odstraněny. Nemáme v tuto chvíli informace o žádných nových.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Dobrý den, vážení posluchači. U pořadu Muziky muziky vás vítá Jaroslav Tachovský. Na úvod zazněla krásná polka od Josefa Hotového Tichá noc. To znamená, že si dnes trochu popovídáme právě o něm. Blízko Prahy se nachází obec Radějov, kde se 8. srpna 1904 narodil skladatel lidové hudby Josef Hotový. Na jeho hudebním cítění od raného dětství měla vliv jeho maminka, která prý zpívala, kudy chodila, takže malý Pepíček od ní pochytil moře lidových písní. Druhou osobou byl jeho starší bratr František, který vedl místní dechovku. Ten mu byl zpočátku nápomocen v tom, aby se v hudbě orientoval a také ho učil na klarinet.

Ve 13 letech se začal intenzivněji věnovat hře na housle na soukromé škole u Aloise Příhody. Dále se však již zdokonoval jen jako samouk a následně převzal kapelu po bratrovi. Je třeba zdůraznit, že muzika byla jen jeho koníčkem. Byl zaměstnán v zemědělství a muziku dělal jen ve volném čase. Díky zaměstnání trávil většinu svého času v přírodě a z té také čerpal své hudební nápady. Večer si pak ty nápady zaznamenával do notového papíru. V 17 letech napsal první skladbu s názvem Helenka a věnoval ji dívce, se kterou se později oženil a zůstali spolu až do jeho smrti. Den.

Od 19 let se začal vážně věnovat skladatelské činnosti a své skladby si sám zveřejňoval. Ve 24 letech se o něm začalo mluvit v pražských hudebních kruzích a krátce na to vydal polku Zimní růže, která se stala okamžitě hitem. Netrvalo dlouho a pražská vydavatelství začala projevovat zájem o jeho skladby. Například firma Suprafon některé skladby vydala tiskem, ale i natočila na gramofonové desky.

našich zemích. Dodnes jsou jeho skladby na repertoáru dechových hudeb po celém světě. I přes velkou popularitu zůstal věrný venkovu a přírodě, z které celý život čerpal nápady pro své písničky.

Mnohokrát jsem se o něm bavil s jeho synem, také muzikantem, a ten mi říkal, že to byl ohromně skromný a čestný člověk. Josef Hotový zemřel 2. dubna 1975 tam, kde se narodil, v Radějově. Přátelé Dechovky, jsme u konce. Přeji vám krásný zbytek večera a příště se těším na slyšenou.

Zdravím všechny věrné, ale i náhodné posluchače rádia vašeho kraje při poslechu špalíčku lidových písní. Červen je nástupem léta a to je hlavním posláním dnešního pořadu. Kromě pěkných melodií, které máte rádi, připomenu i některé pranostiky spojené s prací na poli a na zahradě. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Nacházíme se v necelé polovině 6. měsíce v roce. Přehoupli jsme se přes Medardovu kápi. Když na Medarda prší, má podle pranostiky 40 dní kapat. A pokud by náhodou mrzlo, což určitě nepředpokládáme, pak ale mrazy vinné révy neporazí. Ale nechme mou amatérskou předpověď a pojďme se zaměřit na nám něco bližšího. Vždyť červen je obdobím nejdelšího dne, bujného růstu trávy a hlavní senoseče.

kalendáři se blížíme k další zajímavé pranostice. Svatý Vít dává trávě pít, červen mokrý a studen, bývají žně vždy zkaženy, červen-li více sucho, než mokro mívá, urodí se hojnost vína. Obecně lze říci, že červen je měsíc jahod a třešní.

Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes s podtitulem Červen, nástup léta. Z astronomického hlediska začíná letním slunovratem, který letos připadá na 21. června.

Na poli je velmi důležité stihnout sušení v období sucha, to proto, aby seno nesplesnivělo. Dále se provádí plečkování, okopávání brambor a cukrovky a nastává období zeleného hnojení, kdy se zaorávají porosty, které mají půdě dodat organickou hmotu.

Červnové práce na zahradě se zaměřují především na intenzivní péči o úrodu, výsadbu následných plodin a úpravu zeleně. Mezi hlavní úkoly patří pravidelná zálivka, okopávání, vylamování zálistků u rajčat a ochrana před škůdci. Dny jsou dlouhé a péče o rostliny přináší první velké sklizně.

Červen je také období slavných poutí, kdy svatý Jan otevírá letní čas. Říkalo se, že na svatého Jána otvírá se létu brána. Kolem svatého Jána někde povodňová rána. Každopádně si asi všichni přejeme, aby léto bylo pochváleno. Dnešní špaliče končí a zase na brzké shledání se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na střelnici Myslivna v Chebu skončila stavba nového objektu za téměř 10 milionů korun. V Karlovarském kraji scházejí policisté. Nejvyšší správní soud vyhověl stížnosti sterilizované ženy. Zítra bude po celý den zataženo a teploty do 16 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. V Chebu skončila stavba nového objektu na střelnici Myslivna. Město za stavbu zaplatilo zhruba 10 milionů korun. Součástí prací byla i přípojka elektrické energie, která tam chyběla. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
2: Byla dokončena výstavba zakryté střelnice na střelnici Myslivna z důvodu hluku, který z této střelnice procházel vlastně na sídliště Skalka a do okolí. Těmi zakrytými stavy by mělo právě být zabráněno šíření hluku do tohoto okolí.
0: V Karlovarském kraji dlouhodobě chybí policisté, nejvíc u pořádkové a dopravní služby. Policie proto pořádá náborové akce. Uchazeče láká na zaměstnanecké benefity nebo na možnost absolvovat fyzické testy na nečisto. Ty si můžou vyzkoušet zájemci například zítra od 14 hodin u krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, říká jeho mluvčí Kateřina Pešková.
3: Fyzické testy se skládají z kliků, celomotorického testu, člunkového běhu a běhu na 1 kilometr. V případě splnění fyzických testů účastníci získají certifikát pro přijímací řízení platný 18 měsíců a mají tak jednu část přijímacího řízení splněnou.
0: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žatci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně, ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To byla podle soudu chyba. Pokud další žádost obsahuje nové informace nebo argumenty, musí se jí ministerstvo podle verdiktu věnovat. Advokátní kancelář Dentons, která ženu zastupovala, označila rozhodnutí soudu za průlomové pro všechny protiprávně sterilizované ženy, kterým ministerstvo v minulosti žádosti zamítlo. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
4: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte zmenšenou oblačnost, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra bude celý den zataženo, slabý déšť nebo mrholení. Odpoledne už může pršet na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní komunikaci mezi Mořičovem a Velichovem na Karlovarsku je hlášený spadlý strom. Jsou tam hasiči, neprojedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci? Hele, jak to je? Takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu? Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku, spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
2: Tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu niben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Roma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, by hráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často už byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

0: Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.
1: I marnič na duká. Super!

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často je o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu menke bud bacht, zor tes hastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, který mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromnej a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že ani trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takový jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i v nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní

0: připadaly zajímavé. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirují jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
1: Musíme říct, že v Praze?
0: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jako že by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
1: Praxí.
0: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMSkách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
1: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu. A jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamují. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online a až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten pes tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky anebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svoji sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a přestírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví, já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože schodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvěj, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl jako, dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, jako, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
0: kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sakra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. A na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou. Z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew, v autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kouskům nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prana, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. Ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon. To jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne... Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibutek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale ne.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Hmm. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Difford de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličanstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná.
1: Oh.
0: Ta pleť.
1: Mm.
0: Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Ale veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batie, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frou Plínsnovým za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co frou Plínsnovy?
3: Frou Plínsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně frou Plínsnovy poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace.

0: kalendář, který jste nám poslali. Bylo do vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
1: Miláčku, takhle to nejde.
0: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
1: My jsme jim také něco poslali.
0: Je to opravdu?
1: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frou Plinsnový.
0: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
1: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
0: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
1: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
0: Máš pravdu.
1: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frou Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
0: Kolik stálo to pouzdro?
1: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
0: No, to je snesitelné.
1: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
0: Ale porto stojí 5 pence.
1: Aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám Frou Plinsnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
0: Frou Plinsnovi nehrají bridž.
1: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
0: Deformace.
1: Bylo by to i nezdvořilé.
0: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
1: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
0: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
1: Tak diktuj.
0: Je obdivuhodné.
1: Je obdivuhodné.
0: Ano, jak jste uhodli.
1: Jak jste uhodli.
0: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
1: Uvědomuješ si, co to znamená?
0: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
1: Předstírané pocity.
0: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
1: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
0: No a?
1: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
0: A zase budeme psát děkovné dopisy.
1: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
0: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
1: Třeba... Co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
0: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
1: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
0: Tak tedy.
1: Že nerozumím.
0: Nerozumíš. A máš pravdu.
1: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
0: Ano.
1: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
0: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
1: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plinsnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
0: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
1: Vezmi si na mušku nestraníky.
0: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
1: Oh.
0: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale

0: zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
1: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
1: Bože.
2: Co pak?
1: Paní Stefan Ludberryová, nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
1: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
1: Vzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
1: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
1: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
1: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplinsnovi?
2: Nikomu z nich. Ha, já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
1: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
1: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
1: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a s jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
1: Jako že by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
1: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frouplinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
1: Já myslím, že Frouplinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
1: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
1: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
1: Teta Susan? Nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
1: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
1: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
1: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frouplinsnovým?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chetl Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chetl Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak. Gaspár, ano, to je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. A nikdy byste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
4: Slyšíte to, Richardsonova? Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma, hraju já. Jak se jmenuji ho? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho? Je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, major Dome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
7: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková. Znáš mě?

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu, této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci a další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem to rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysoviti zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici. Konkrétně zítra budeme mít dominární bobule. Takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. Jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytkumístku, třeba konkrétně toto případa v tom Jalubu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: Já bych chtěl pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Kde můžu, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: Tož dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora. To je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko, mhm.
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a tačkovi.
0: Dobře, jak si... Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a...
0: Zase na to jdete oklikou, na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy... Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý sused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré susedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někdy zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolních hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tou cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou Sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost. Těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půlitrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4 minuty po 12:30. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova, je to

0: tu ne znaš života cijeleta.
1: Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
0: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
1: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
0: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
1: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
0: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za tři neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
1: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se holt trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
0: Tento názor je možný, ale já...
1: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
0: Ano.
1: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
0: Určitě.
1: Od Lucie Bílé, jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
0: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
1: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000ovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe. Našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který je nepřípad. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, pytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a domese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně, už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který by jsme nenaplnili a vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to, přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale a oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost. A že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama. Nebo jo, jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál. Takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál, a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančí řízky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežravý masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě,
1: rozumím, to. Ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme.
1: My teď na chvíli zasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jedno volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře. Tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli. Doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naplícenou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.
0: Tou

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste a říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Mm-hmm.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocný tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberk je známým ECHOMem a zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štemberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Štemberk, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, a tak dokáže i spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenderských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papíru pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte dobrou. Zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let. A taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničené, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, anebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, a která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo? Ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu. Uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím se popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy, a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino, jako. Jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. No, moc rád bych šel do kina, no. Nevím, jak to mám udělat, jako.
0: Roberte, tak zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste se potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva i do kina. Nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: To víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no... pomožte mi, Ludmila Strna, no, prostě všechny.
0: Přesně
2: a moc vám děkuju, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtělo elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte, tak, jo,
2: tak moc vám děkuju, že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo? Halo, halo. Slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak jo, tam? Děkuji, představte děkuji. Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak... vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom z Brusu nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Loni to bylo, předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík, co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná mnohem inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima. To je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní Janičko.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po 12:30. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci? Kdo mu velí? Paní Iveta je s námi. Z Teplic volá. Vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí. A je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo.

0: Teda to bolo v nedeli, takže ja sa to obrátim tady. V sobotu som byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
1: Pak... Ivetko, a s kým chodíte?
0: S kamarádkami, nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
1: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
0: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
1: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
0: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, 2 učitelky, rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle 2 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
1: No, Ivetko, vy byste to dovysvětlili vysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
0: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
1: Ano.
0: No.
1: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
0: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela, ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo. Tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark. A tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám, takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama, takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Brouky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím, tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zaspávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo, hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech, nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku, nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, kozy vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zdemonstrované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom, já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají, nebo třeba když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami, nebo pořádají hasiči utkání ze fotbale, mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek, no prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti, tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou a buď tam hraje někdy je takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá, to si lidé samozřejmě platí tady, ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma, A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové uši než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy si tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... Já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano, ročníninku. Tak zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu, čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. někdy skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo může. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hráli jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháním je vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stál přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učení.

0: takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý vejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou z čista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom bleskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží. Kuj železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba

0: Krindy, pindy, magičko, co pak se zase stalo?
1: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
0: Jemináčku, a kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
1: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
0: Cože?
2: A stará taky nejsi.
0: Au, to lichta.
1: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
0: Tamhle nad laborem.
1: A sukni zkrátíme. Ne moc, o koleno není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
0: Co ti to vlezlo do hlavy?
1: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
0: Ty jsi někde potratila rozum.
1: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
0: Magdičko, že ty jsi z to...
1: Co?
0: Že ty jsi zdala griotku.
1: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
0: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
1: Felcmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
0: A druhou vyžene taky.
1: Vyhneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
0: Mě žádnej mužskej nechce.
1: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
0: Co tě to jenom napadlo?
1: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
0: Byť můj svatý Antonín.

0: zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte postarosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo.
2: Protože na vás v tom vašem třícimrovým kvalitě

0: partíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
2: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
2: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
2: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
2: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych se ulevil. Věř mi teď, Tildičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já, neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jevišti ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo, rozumíš tomu? On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, a, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. A ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dej já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takhle... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.